0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zblblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet? Teď si byla na mě moc ošklivá, to je na klečení.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před hájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to nic, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Sponu vždyš, jaká seš.
2: Loránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrgot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Come here, baby.

dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže?

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Co je to tady za hnusnou máničku?
3: Myslíš Gagarinu a bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšeli větší hovadinu.
4: To je například ten.
3: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
2: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
3: A hlavně bez toho Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Dnešní a středeční program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovské o 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Na podobě růstu ale není v koalici úplná shoda. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení, a to o síle 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, to se nacházelo v moři u pobřeží regionu Kalábrie. Zatím není jasné, jestli zemětřesení způsobilo škody nebo nějaké oběti. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku dnes bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami, postupně čekáme až oblačno a hlavně na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se tam vyskytne déšť nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně na D5 na nájezdu exitem číslo 119 směr Rozvadov. Ten je momentálně uzavřený z důvodu vyprošťování havarovaného kamionu, tak s tím počítejte.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Hezký úterní ráno vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 6. v úterý 2. června máme druhý pracovní den tohoto nového týdne a taky druhý den tohoto měsíce. No a kdybyste se nemohli dopočítat, že nám chybí ten třetí do Mariáše nebo ten čtvrtý do tří mušketýrů, tak se neptejte na nic, my vám to časem vysvětlíme.
1: Tak.
3: Valda Gang, asi se mi stejská, no, to sedí.
0: Rock Radio.

Disturbed a jejich Prayer na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je úterý, přátelé, a takhle po šestce vám zase budeme něco rozdávat, a to celý ráno až do půl devátý, kdy zase vybereme jednoho šťastlivce. I dneska tu máme tři sestry Open Air Tour, a to na 12. června, což je příští pátek, do Strakonic, do letního kina. Jako hosté tří sester vystoupí Ečka a taky doktor PP, takže EE a PP budou spolu s třema ségrama řádit ve Strakonicích. Pokud chcete lupeny, napište si do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram, a nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo, a po půl devátý buďte na lince, protože vám jinak napískáme. Držíme palce a teď už Van Halen a Panama.

0: kalendárium.
1: Máme 2. června, 19 minut po 6. hodině, pojďme se podívat na dnešní svátečníky. Ten, kdo slaví, je Jarmil, anebo Jaromil. Zuzko, máš někoho známýho? Anabel to zatím není, tak...
2: Bohužel ne, nejsem Anabel, takže neznám všechny jména světa. Ještě.
1: Každopádně Jarmil je pánský jméno, my přejeme všechno nejlepší. Jinak dneska by narozeniny oslavil třeba francouzský spisovatel Marquis de Sade, to je takový ten hrozný úchylák. A nebo tvůj oblíbený, Zuzko, papež Pius X.
2: Je, Piusovi všechno nejlepší.
1: Taky přejeme. No a jinak, co se týče muzikantů, máme tu dneska 47 let slaví český zpěvák Lukáš Vyhnal, alias Lukemo, spojený s kapelou Clue.

0: Posíláme veliký gratulace, přejeme všechno nejlepší, zpívat nebudeme, za chvíli nám zaspívá divoký byl to svoje malování.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.

0: rok. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Vlád ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rok Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Pavlovi, říkám si, bože, dneska je takový dlouhý. Bylo to dlouhý, v 5.45 jsem se zbudila s rukou v nočníku, takže ideálka, no nic, jdu vám uvařit kávu, miláč, si dáme si zprávičky a pak se mi nastartuje mozek, díky.
1: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se pondělí shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky Evropské unie, včetně možnosti zřizovat návratová centra v tzv. Třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, ve které zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude zpočátku jasno až polojasno, postupně čekáme až oblačno a výjimečně taky přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a tam bude pršet, začekáme i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Stále je uzavřená dálnice D5 kvůli nehodě na 122. a půltém kilometru ve směru na Rozvadov. Nenajedete na ní na exitu číslo 119.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
3: Zuzko, díky, 21. zlato, jo, to je hezký. Takhle si mi už dlouho neřekla. No nic, jdeme na The Who a Alice in Chains a jejich společný song This is Mongol.

0: 6:37, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu The Who, Alice in Chains a song This is Mongol. Tohle je Mongol a teď tu dva Mongolové ano, budou vyprávět, já se taky přidám s dovolením, budou vyprávět o tom, co bude tenhle ten víkend v pátek a v sobotu, lep řečeno primárně v pátek 5. června a to v Jihlavě.
1: Ano, čeká nás další zastávka Rockinu, čtvrtá v pořadí, je to v Jihlavě a my pro vás máme pro jednoho z vás 10 lístků, stačí, když se vyfotíte s vaší partičkou, ze kterou byste případně vyrazili a pošlete nám tento nádherný snímek na e-mail studio@rokovyradio.cz.
0: Čas na posílání vašich krásných dagerotypí máte do čtvrtka 4. června do 15 hodin. V pátek tady zase někomu budeme ráno hrozně předávat a hrozně gratulovat.
1: Přesně tak a kdo by měl to do Jihlavy daleko, tak můžete dorazit za námi na Rokin a to v sobotu na hrad Loket.
0: Tam budeš taky?
1: Tam budu taky.
0: Ty jsi všude? Jo?
1: Já jsem všude. Otevřeš ledničku.
0: Nevykoukle z lednice.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Za chviličku další muzika, dáme si Offspring Can't Repeat. Jo, to zaspávání bych neopakovala.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání,

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Máme 11 minut do 7 hodiny, máme něco, co se nevejde.
2: Žena místo prášku na bolest omylem spolkla AirPod. Což jaký to bezdrátový sluchátko. No, přišla na to, až když jí z žaludku začala hrát hlasovka.
3: Tak to je hodně daleko. Takže břicho mluvkyně zrazu.
2: Mluvkyně doslova, no.
3: Stala se během vteřiny.
1: Magie, kouzlo.
2: Ale jo. Jako asi se to může stát.
3: Já jsem viděla psa, který sežral AirPod a že ho prozváněli a pípal právě v žaludku toho psa, že jo. Takže jako stává se to, ale u psa mi to přijde jakoby pochopitelnější než u člověka, který by měl mít vyšší IQ než ten pes.
2: No, oni tady píšou, že jí bylo fakt blbě, že jí bolela hlava, tak prostě tam takhle jako šahala potom i Balginu a...
3: Já přestávám mít víru v lidstvo, nevím jak vy, ale...
1: Už dávno.
3: Jo.
1: Hele, a to jí nebylo divný, že jako to nefunguje ten prášek, že to nezabralo?
2: No, ona to jako zjistila velice fakt jako záhy. No, jako, že najednou jí přišla ta hlasovka, ona, co, kde to?
1: A nebylo jí divný, že se ty AirPody blbě polikají, ještě zvlášť, že si to polikala s tím futrálem nabíjecím.
2: No. Nevím, jestli to spolkla s futrálem, ale i tak si říkám, že jako rozdíl mezi tabletkou a AirPodem tam jako okay. Je. No.
1: Jako musím říct, že jestli to nepoznala, tak velice závidím jejímu manželovi, protože by mohli natočit třeba hluboké hrdlo 3.
2: Žena, ale... která ráda poliká, cokoliv.
1: Třeba banány, jako v trsech, nebo tak.
3: Tak krása, no, jako hrkla tam dobře AirPoda.
1: Tak Zuzko, díky, škoda, že se tohle do zpráv nevešlo. Více takových zpráv o tak odvážných ženách.
3: A které více ženy, které polikají AirPody, tady pište, prosím, Zonzovi, děkujeme.
1: No, pokud možná ještě nějakou drahou elektroniku, nebo prstínky a tak, já si to pak vyberu. No nic, jdem dál. Dan Landa, Motýlek na Rock Rádiu.

0: God Hardy, Aik Shangri-La, na Rock Rádiu, minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: Co to znamená Shangri-La?
0: To jsem si nenašel, ale najdu ti to.
1: Dobře, děkuju.
0: Řeknu ti to, není záč. A my si za chvíli dáme zprávy se Zuzkou, kde nám to Zuzka rozhodně neprozradí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. O nové armádní koncepci nebo mandátu na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře má dnes jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. O armádní koncepci jednali společně už v květnu, předseda vlády tehdy řekl, že k ní má několik připomínek. Zástupci koaliční ANO, SPD a motoristů se dohodli na možnostech, jak ve sněmovně bránit blokováním schůzí ze strany opozice. Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání ve Strakově akademii řekl, že využije možností stávajícího jednacího řádu, novelu jednacích pravidel projednanou v druhém čtení už rozšiřovat nechce. Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásily na dnešek a čtvrtek stávku. Stalo se tak po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Stávka je celodenní a výrazně omezí provoz na nejméně 4 z 11 linek metra v britské metropoli. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. Zabojuje o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Joaoem Fonsecou z Brazílie.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dneska bude slunečno, postupně ale oblačno, na severovýchodě výjimečně s přehánkami. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a tam se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, doprava.
1: D5 je stále uzavřená ve směru na Rozvadov kvůli nehodě na 122. a půltém kilometru od kon dopravy probíhá na exitu číslo 119. A pozor si dejte v Praze na nehodu, která se řeší na Černokostelecké ulici na křižovatce s Průmyslovou směr centrum.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: A i vám to dneska po ránu hezky polikávám, se Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 3 minuty po 7. v úterý 2. června. Prosím tě, našel jsem, co je to Shangri-La.
4: No.
3: Shangri-La je smyšlený místo, který se objevuje v knize Ztracený obzor od britského spisovatele Jamesa Hiltona. Aha. Ne ten, co má ty hotely. Je to tajemný údolí vedený klášterem lámů, je to ráj na zemi, mytická himalajská utopie, země žijící v neustálém míru a štěstí, izolovaná od okolního světa.
4: Takže se stěhujeme.
3: No zřejmě nějaký producenti konopí a kokainu.
4: No to mi moc líbí, já bych se tam klidně odstěhoval, ne kvůli tomu konopí a kokainu, ale kvůli tomu ostatnímu, co jsi říkal.
3: Kvůli tomu lámovi?
4: Ne, kvůli tomu, že tam nejsou lidi, tam mír a...
3: Počkej, jak jsi z tohohle vyčetla, že tam nejsou lidi?
4: To tam bylo?
3: No ne, že to je izolovaný okolního světa. A že tam
4: izolovaný
3: jsou...
4: od okolního světa, no, z toho jsem si vyčetla.
3: A že je to vedený klášterem lámů, takže jsou tam nějaký lámové, který
4: tak
3: tam jako vedou.
4: Jsou fajn lidi, ty mají, ty jsou jo, klidní, ne, jsou za mě v pohodě.
3: Majorá, to je v krči u vás nějakýho lámu.
4: Ale když jsem byla v Indii, já jsem pár lámů potkala a pár lám taky.
3: No. No každopádně, přátelé, pokud byste chtěli zažít podobnou Shangri-Lu, máte možnost příští týden 12. června ve Strakonicích, protože tam budou Tři sestry Open Air Tour.
4: Ano, rozdáváme lupeny, pište si do našeho messengeru Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
3: A teď už muzika, Škorpíci, Send Me an Angel.
0: Radio.

0: My Chemical Romance, Famous Last Words, poslední slavný slova v 7 hodin a 14 minut na Rock Rádiu. Já tu mám teďka pro tebe lahůdku.
1: Ano.
0: Dneska je úterý, 2. června a slaví se Mezinárodní den Miluj svýho zubaře.
1: Mm-hmm.
0: Protože ty máš nádherný chrup, který máš samozřejmě určitě od přírody.
1: Mám, no.
0: A je tvůj, i ty zlatý zuby.
1: Zlatý zuby, ale ještě loni jsem měla kamínky na zubech, pak jsem si je nechala vybělit a od té doby už nechci kamínky, protože sami páček je to také žárivé.
0: A bojíš, takže se, bojíš se zubaře nebo ne?
1: Ne, já miluji zubaře, já jsem takový ten úchyl, co chodí každý 3 měsíce na dentální hygienu, i když nemusí.
0: Ježiš, to je hezký, to bych se bál. Já teda jsem měl velký strach se zubařů, teď už to mám jako trošku líp, ale celkově rokaři jinak ze zubařů vždycky měli vítr. Třeba Iggy Pop nebo Joey Ramone byli známí tím, že se tam vždycky strašně těšili, protože někde skočili do publika šipku, lidi se rozestoupili, oni se rozbili trošku a vypadl jim zub, že jo. Ale strašně miluju příhodu s Ozzy Osbornem v rámci reality show Osborns, v který byl, tak ten jeden díl byl věnovaný tomu, že táta Ozzy jde k zubaři, že jo.
1: Mm-hmm.
0: A táta Ozzy měl strach ze zubaře, protože to byl takový mumlovej stařík už od svých 20. A oni mu tam říkají, no tak my dáme rajský plyn, aby to bylo jako dobrý, že jo. On tam sedí v tom křesle, tak si jako dá, teďka se mu zalesknou ty oči, že to jako něco dává a furt říká, ne, na mě to nefunguje, ještě mi dejte, no a pak je úplně jak sádrový ježek, pak tam chodí, prostě ukazuje své zuby, že musí zařívat
1: mě. Tady je skvělej, to je výborný, no. Já jsem jednou měla rajský plyn a bylo to skvělý, protože jsem všechno cítila ještě tak 1000x intenzivně, oni mi to dali jakože proti bolesti, na laser ruky a já jsem řvala bolestí, ale nemohla jsem ale dělat žádný zvuky, takže to zdělala si, oni, dobrý, co já? Jsem úplně mimo. Takže rajský plyn za mě, teda já to úplně nedoporučuju. Rozhodně ne na bolest, teda nefunguje to, přátelé.
0: Ty jsi mě tímhle tím děsila, já jsem to potom dostal na gastru a jediný, co to udělalo, že to zrychlilo ten proces, ale jinak paní doktorka mi to dala, já jsem se tam pořádně nadýchal, no. Ona potom přišla a chtěla si se mnou povídat, já vůbec nevím, co říkala.
1: No já jsem pak ještě řídila domů, oni mi teda říkali, že to není vhodný, ale už jsem tam těm autem dojela, takže se mi odjela klasicky.
0: Takže přátelé, dneska u zubaře si dejte rajský plyn.
1: Nebo bez.
0: Nebo nahoře se... bez. A nebo jak chcete.
1: A nebo si dáme Himmel Herrgott.
0: Krumcajs element.
1: Vítr. Himmel Herrgott. Vítr. Krumcajs element.

0: Counting Crows, Accidentally in Love, na Rock Rádiu v 7 hodin a 22 minut. Máme úterý a ty prej máš něco novýho?
1: Ne, zjistil jsem, že je to starýho.
0: Super, tak v tom případě mám něco novýho já.
1: Ano.
0: Když je ti 20 a zavolají na tebe policajty, že děláš někde doma party a děláš bordel a hluk, tak je to celkem normální.
1: Ano.
0: Když je ti 82 a zavolají na tebe policajty, že děláš doma hluk, tak už je to docela sranda. Což se teďka nedávno stalo Mikovi Čigrovi v Itálii. Točili tam film, kde on hraje jednu z rolí shodou okolností a přijeli na ně normálně policajti, že ruší noční klid, že bordel a že si sousedi hrozně stěžovali. Naštěstí teda policajti zjistili, že to tam hraje z nějakého malého prostě bluetooth repráčku někde na stole a že to vlastně ani nejde tak hlasitý, takže jim poděkovali a zase odjeli, ale je fajn, že ještě v tomhletom věku v 82 jako žiješ. Jako co ty budeš dělat v 82? Já rozhodně nebudu sedět někde s nějakýma herečkama po natáčení filmu a pařit.
1: Já jo.
0: Budeš?
1: No jasně, že jo, co bych dělala. Ty jsi, jako, už mě vidíš, jak já s papučema někde jako restu, já se nemyslím. Jako.
0: No tak normálně, jako když posíláš fotky odpoledne z domova.
1: Já si to užívám teď, ten duchocovský life, abych mohla právě za 40 let jezdit na ty diskotéky, chápeš? Abych měla to tu energii, abych si to našetřila jako do budoucna.
0: Jo, tak víte, mami, teda, nebo dcerko, tohle to je můj nový starý, to je Benny Cristo, seznám se.
1: Přesně, s Benem jsme se dohodli, že na důchod budeme spolu.
0: Je krásný, ladí mi s pohovkou. No nic, tak...
1: Já mám šedivou.
0: Doufejme, že budeme v 80 tak vitální jako Mick Jagger.
1: Mě řekl šaman, že se dožiju 92 ve zdraví. Ale já doufám, že to trumfnu 92
0: kolik
1: málo.
0: Kolik stál ten šaman?
1: Nějaký ty jejich klumpy, jak se jmenují ty srilanský peníze.
0: Tak to určitě lhal, jestli to bylo ale za peníze.
1: Bylo to za peníze, ale jako vypadal docela přesvědčeně.
0: Jo, to oni vypadají. No nic, tak za chvíli Ozzy Osbourne a Mr. Crowley.
1: Neber mi iluze, svině.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel.

0: 33. Na zápaste sme?
1: Under Armour makes you better.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Teď bychom si mohli dát deli.
1: To je placená reklama, takže si radši dáme zprávy.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký že slíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila 2 slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to napsal na síti X. Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se v pondělí shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky Evropské unie, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, ve které zabojují o 3. triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Zpočátku dnes bude slunečno, postupně čekáme až oblačno, na severovýchodě výjimečně s přehánkami. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Na D6 pozor, ve směru na Cheb na 125. kilometru se řeší vážná nehoda a bouralo se taky na D1 ve směru na Ostravu na 193,5 kilometru.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky za všechno, teď už muzika Amorphis a Silver Bride.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu v 7 hodin 37 minut. Silver Bride, stříbrná nevěsta od finských Amorphis, finský kytarový projekt kytaristy Hulmiho Ukolen je za náma a my teďka máme nějakou zajímavou zprávu.
1: No, nevím, jestli to je úplně zajímavý, ale včera tomu bylo 5 let od vydání songu Tyla Lindemana Nesnáším děti. Vtipný na tom bylo,
0: Ich hasse Kinder.
1: Ano, Ich hasse Kinder. To je krásný.
0: Já nenávidím děti.
1: Nenávidím děti.
0: Já jsem si myslel, že spí o tom, že nemá rád ty vajíčka s tím překvapením čokoládový.
1: No, mohlo by to být prakticky, ale myslel to prej jako na děti. Já k tomuhle mám výborný vtip, že děti jsou jako hovna, ty vlastní ještě rozdejcháš.
0: No musíš vždycky říct, budu sprostá, abych to tady mohl vypípnout.
1: Ježíš, pardon, to jsem nestihla. Hovno je sprostý slovo, jo, už jsem zapomněla.
0: Počkej, ještě jednu.
1: Každopádně, ano, je to v skutku tak, že děti jsou občas velmi náročná, ta, jak to říct,
0: disciplína.
1: Jo, to jsem to slovo. Já jsem zkavil, vypadáš, jak jsem spala 6 hodin.
0: Já furt myslím na to sprostý slovo.
1: Ne, už na to nemysli, zapomeň to.
0: Já se nadechnu, akorát to cítím ještě, ale to nevadí. A to už si možná našláplaní, když si běžela do práce.
1: Každopádně samozřejmě to vyvolalo už tehdy obrovský kontroverze, že to vydal zrovna na 1. června a i teď ideálně. Po 5 letech se to vždycky připomíná. My jsme to včera zapomněli připomínout, tak to připomínáme teď. Každopádně si můžete tento krásný song o dětech pustit s vašimi dětmi už dnes odpoledne třeba u táboráku.
0: V úterý. V Praze.
1: Někdo grilluje, tak my nejsme z vesnice, ale chápeš, jako já mít grill a bydlet za zahrádkou někde, tak grilluji v úterý.
0: Třeba jako Zuzka.
2: Já budu grillovat.
1: No vidíš, ona bude grillovat. No.
0: Kam jsme se to dostali?
1: Ale bez masa.
0: No nic, přátelé, tak přejeme hezký ráno a dobrou chuť, pokud zrovna grillujete. Pozdravujte vaše děti, Till Lindemann by si na nich smlsnul a za chvíli si dáme kabáty.
1: Ten
0: a
1: bys je dal na grill.
0: Tak.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. 3 sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od ACEMA.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je ACEMA.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je ACEMA.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je ACEMA.
11: A 30?
12: ACEMA.
11: A 40?
12: ACEMA.
11: A 50?
12: ACEMA. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Love Hurts. Láska bolí a Inkubus na Rock Rádiu 9 minut před 8 hodinou.
1: Láska bolí, ale víc bolí, když spadneš z motorky.
0: Fakt? Nebo když ti motorka spadne na nohu?
1: Taky může být.
0: Nebo když ti Marcel spadne na nohu?
1: Na hlavu, nedej bože.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Znáte film Jára Cimrman ležící spící, jak tam slavný český všeuměl potká neméně slavného českého cestovatele Emila Holuba a ptá se ho, tak kam letos vyrážíte, Emile? Načež místo páně Holuba promluví jeho manželka, nikam nepojede, dost se narajzoval. Nevím, proč jsem si tuhle scénu představil, když mi Vít Janoušek, loni 9. muž mistrovství světa ve fletreku, říkal, že letos to bude bez světa. Prostě jsem slyšel madam Janouškovou, jak hlásí, nic nebude, dost se narajzoval. Letos jenom český mistrák.
4: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Vít Janoušek a chtěl bych vás pozvat na pořádnou dávku adrenalinu. V sobotu 6. června se v Mariánských Lázních po měsíční pauze zase rozjedou flatrek závody. Bude se závodit v kategoriích FT1 a FT Classic. Netradičně na dráze dlouhé 1000 metrů. Takže rychlosti budou dosahovat kolem 150 km za hodinu. Čekají na vás špičkoví jezdci z Česka, zahraničí, skvělá atmosféra, jídlo a tak dále. Takže sobota 6.6. se na vás budeme těšit v Mariánských Lázních.
3: Český mistrák, to zas tak daleko od toho světa není. Vždyť jim jede mistr světa, druhý vícemistr světa a dost často si k nám odskočí další jezdci. Česká špička, ať v elitní FT1 nebo v klasicích, má co nabídnout. V Mariánkách startujeme v sobotu úderem 14. hodiny a Vít Janoušek bude chtít dokázat, že ač má na svět zaracha, tak doma vládne, tedy ve fletreku.
2: Rock Radio Motokeci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Till Lindemann, před chvílí o něm byla řeč, tak teď ho hrajeme. Steh auf, vstávej, minutu a půl před 8 hodinou raní.
1: Já už jsem zůru, jsem tady.
0: No tak, co bude dál?
1: Zprávy.
0: Snídaně? Kafe?
1: To už máme za sebou.
0: Já jsem to zapomněl.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Dnešní a středeční program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovského 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Na podobě růstu ale není v koalici úplná shoda. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení, a to o síle 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra. To se nacházelo v moři u pobřeží regionu Kalábrie. Zatím není jasné, jestli zemětřesení způsobilo nějaké škody. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku dnes bude slunečno, postupně čekáme až oblačno, na severovýchodě s přehánkami, později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 pozor ve směru na Karlovy Vary, na 126. kilometru máme hlášenou nehodu a boural se taky na D1 ve směru na Ostravu na 193. a půltém kilometru.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať si dneska pamatujete, každý kafe vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: 3:08 v úterý 2. června. Dámy, pokud dovolíte, já bych teďka rád za sebe poděkoval všem, co mi včera popřáli k narozeninám, ať už formou komentářů, nebo vzkazů, nebo SMSek, nebo všeho. Přišlo toho teda fakt jako strašně. Asi nikdy jsem nemusel odbavit tolik věcí, já stejně jsem to nestihl a nevím, kdy na to odpovím, ale ještě jednou fakt moc z celého srdce děkuju a hlavně děkuju vám dvěma, protože je to díky vaší písničce, určitě.
5: 100%.
4: No na 200%. Takže díky moc.
5: Nemáš zač, ale já myslím, že tě ty lidi prostě milujou, takže ti napsali hezký komentář.
4: Jo,
5: takže
4: určitě.
5: Za mě to v pořádku.
1: Dneska už tě zase nenávidějí, ale včera tě milujou.
5: Jo, včera si nedostal jedinej hejt, což je velmi u nás vzácný.
4: Oni tam přiletí dneska. Jinak přátelé, prosím vás, pokud chcete, tak v 8:30 rozdáváme další dva lupeny na Tři sestry Open Air Tour, který bude už příští týden, nebo zakotví příští týden v pátek 12. ve Strakonicích v letním kině.
5: Tak, pište si na Messenger, připište telefonní číslo a po půl zvedejte telefon.
4: A teď už AC/DC Rock'n'Roll Train.

0: Amarant a jejich Amarantín na Rock Rádiu 12 minut po 8. V úterý 2. června se zase pojďme podívat do historického okna. Mám tady opět něco hezkýho. Hele, je tam svatba. Skoro. Je tam prstýnek.
1: Ale tak také pěkné věci.
0: Zlato, peňažky.
1: Takhle při úterku to krásné, povídej, jsem načata.
0: Takže tady Jolanda Junior, pojď si poslechnout.
1: Ano.
0: 2. června 2002 byl Paul McCartney ubytovaný v Miami v hotelovém rezortu se svou snoubenkou Heather Mills. A údajně na sebe vytáhli nože, že se pobodají, brutálně se pohádali a pohádali se tak, že její zástupní prsten úplnou náhodou vyletěl z okna, nebo lépe řečeno Paul McCartney ho vyhodil a řekl prostě, ať se ho napchá jako do svýho říčního věnce. No a místní ochranka hotelu pak vyběhla ven s detektorem kovu a hledali v okolí hotelu prsten v celkový hodnotě 25 tisíc dolarů.
1: Proč my jsme nemohli zrovna stát pod tím oknem, viď?
0: No, ježiš, já bych tam, kdybych to chytnul a pak bych to prodal,
1: tady z
0: nejbližší zastavárně.
1: Pak by si poklekl.
0: Ne.
1: Dobrý, ne.
0: No nicméně hledali ho, dokud ho nenašli a bohužel ho našli. Mm-hmm. A blbý to je, protože kdyby ho McCartney nehledal, nebo kdyby tím oknem potom letěla i ta Heather, ta snoubenka, tak se potom nemuseli 11. června brát za pár dní. A McCartney potom nemusel přijít o spoustu peněz, protože potom skončili u rozvodového řízení a stálo ho to daleko, daleko, daleko víc než prsten za 25 tisíc dolarů.
1: A to je ta paní bez nohy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: Jo, jo.
1: Ona byla nějaká divoká, já jsem o ní něco leco zčetla.
0: No, ona co nedoběhla, tak to vyhodila
1: to
0: z okna.
1: Jinde. No, rokový život je občas pestrej.
0: Jo, jako je to těžký, když nemáš nohu, ale každopádně všechno dobré, nakonec se obrátila a rozvedli se.
1: No, já vím, že to nedopadlo. Byla to velká láska, která dopadla rozvodem. Krásný. Tak. Krásný takže příběh se smutným koncem.
0: Velká pochva. Tak jdeme dál, Rybičky 48 a Vašek Bláha dohromady v duetu Divokej Ir na Rock Rádiu.

0: 8 hodin 20 minut Nickelback na Rock Rádiu s peckou Never Gonna Be Alone, nikdy nebudeš sám nebo sama, což je pravda, protože minimálně zítra v 9 hodin ráno tady nebudeme sami.
1: Jupi, je středa.
0: Bude Kamil.
1: Zítra je středa.
0: Ano, správně.
1: Kdo do nás jít? Já to nevím.
0: Ty to nevíš. A hele, určitě znáš legendárního slovenského zpěváka Pavol Vítok a ten založil...
1: To znamenom Pavola Haberu.
0: Ano, a Pavol Vítok založil Vítokovo kvarteto, který
1: znám.
0: Potom přejmenovali na Vítkovo kvarteto.
1: Jo, jo.
0: Takže zítra přijde pražská kapela Vítkovo kvarteto, že jo, legendární song Pražský démon, který miluju. A budou si povídat v 9 u Kamila v rokovém dopolední o něčem, o čem nemám páru.
1: No tak to je krásný, tak víme, že Kamil umí velmi důkladně vyspovídat naše hosty, tak to myslím proběhne i zítra. Přátelé, kdo máte něco jiného, například snídaně s rodinkou nebo pracovní povinnosti, tak nemusíte zoufat.
0: Třeba jiný rádio.
1: Nebo třeba si ladíte zrovna konkurenční rádio v té době, nemusíte být smutný, protože rozhovor ještě ten den najdete na všech streamovacích platformách a taky na našem YouTube a tak dál.
0: Takže se těšte zítra v 9 u Kamila Vítkovo kvarteto. A za chvíli
1: Billy Idol.
0: Rebel Yell.
1: You.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Si, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
9: Ahoj, tady Zakázaný ovoce.
10: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
9: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
12: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz

Jedete na vlnách Rock Rádia, minutku a půl po půl devátý. Tohle byla pecka Leave It All Behind od kapely Sleeping With Sirens. Spaní se sirénama. Včera jeden posluchač přisoudil tady mým milým kolegyním, že jsou dvě sirény, který mě tady trošku mučejí nebo možná nalákávají. Tak já teď doufám, že jedna ze sirén tady Zuzka vás teďka naláká na nějaký zajímavý informace.

0: Rock Radio Sport.
1: Tereza Oborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, ve které zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato. A Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. Zabojuje o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros.
0: Rock Radio, doprava.
1: Opatrně v Praze na ulici 5. května ve směru do centra, tam se srazily tři osobáky a je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. Boural se v Plzni na Dobřanské ulici a taky na D6 ve směru na Karlovy Vary na 125. kilometru, kde auto narazilo do svodidel.
0: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Rock Radio.
2: Jedeme dál, Zuzko, díky. Seven, vyměřený čas.

0: 7. Vyměřený čas, loňská novinka na Rock Rádiu, 7 minut po půl devátý. Je úterý, tak už asi trošku tušíte, co teď následuje, protože přesně vyměřený čas na to, aby jsme zase někomu rozdali lístky na koncert. Rozdáváme lupeny na Tři sestry Open Air Tour do Strakonic na příští týden pátek 12.
1: Ano, a doufáme, že nám nikdo neposílal čísla na instalatérské firmy a podobně jako včera, že nebudeme mluvit s nějakým protivným pánem.
0: To byl nějaký právník, člověče.
1: Jo, tak právník, to je jedno. Byl proti nějaký instalátor.
0: Tatínek vám vyhlásí
1: a že má byli do ručky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
7: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
8: Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Go,
9: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: 8 hodin 41 minut jsme zpátky a dneska ušetříme prachy za lístky Blance z Prachatic. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak prosím tě, veliká gratulace, lístky na Tři sestry jsou tvoje dneska, to vyšlo. Co ty na to?
3: Moc děkuju, to jsem strašně ráda.
1: Prosím tě, rušíme ti někde v práci mimochodem?
3: No, máme v práci, funguji teda, ale zatím to chlapi zvládají bez mě, takže dobrý.
1: Tak to my tě budeme ještě chvíli zdržovat. Prosím tě, Blani, Tři sestry Open Air Tour, máš ráda Tři sestry, jsi velká faninka, malá faninka?
3: Ano, ano, ano, taková střední.
1: Střední faninka, to si myslím, že je ideální. To nejsou takový ty fanatický, který by s těma jako chtěli sedět jim na klíně na koncertě, ale zároveň si hezky zapařej.
3: Ano, ano, ráda si je poslechnu, ráda na ně zapařím.
2: Jo, mám se prý na něco zeptat. Už si říkala, s kým vyrazíš?
3: Vyrazím
2: s kamarádkou, dobrý, tak super, tak doufám, že si to děvčata užijete naplno.
3: No to určitě, protože budeme, si myslím, že tak po roce na koncert, takže jsem ráda, že...
1: No to jste teda...
3: Někdo se vytáhnu.
1: To jste teda vo studii, jak to, že jdete po roce na koncert, až
2: tak
1: takhle nechodíte?
2: Tak byla zima, že jo?
3: No. No, protože děti a prostě se to nestíhá už jako dřív.
1: Počkej, a jako třeba manžel, přítel, někdo, kdo hlídá, babičky, dědečkové...
2: Honza nemá děti, tak on to nechápe.
1: Já to neznám. No.
2: Já to jako matka samozřejmě chápu.
1: Ne, samozřejmě.
3: To prostě nevyjde.
2: Chlapy jsou v tomto ohledu dost nepoužitelný, to pochopíš, až budeš mít vlastní.
1: Ne, povídejte si, holky, v pohodě, já to nejsem.
2: No.
1: Blani, prosím tě, ještě jednou moc gratulujeme. Moc si to s kámoškou užij, pak klidně nám pošlete nějakou fotku nebo nějaký video, jak jste ho pořádně zapařili bez dětí. Doufám, že teda zajistíte nějaký hlídání a takovýhle věc, aby všechno proběhlo.
2: Ne, oni
1: je
2: vložej do babyboxu, to je jasný.
3: Počkej,
2: to moje už si pamatuje adresu, jak já říkám s oblivou. No.
1: Jak máš velký děti?
3: 4 a 7,
1: no to už jsou docela velký.
2: To 4letý hraničně, no, kdyby to tam hodně nadspala a dovřela ty dvířka rychle, tak možná.
1: Počkej, kamarádka má stejně starý děti, vy máte jako mají stejného otce?
3: Přibližně ano, ano.
1: Ne. Jenom matematika. No nic, já už to nebudem rozmazávat. Blani, ještě jednou moc gratulujem, moc se s kámoškou užijte, klidně nám pak napiš a měj se krásně, hezký den přejeme.
3: Děkuji, děkuji,
2: krásný
3: taky
2: den.
3: Hezký den.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
2: A teď už kysáci, jdeme na to.

0: Trivium, The Heart From Your Hate, v 8 hodin a 52 minut. Chceš ještě něco, co se týče rodinných vztahů a lásky a svadeb? Mám to ještě jednu takovou ptákovinu.
1: Tak dobře, unesu to ještě vůbec, tolik lásky.
0: Já myslím, že jo, hele. 2. června rok 1989, basák Stoneů Bill Wyman se ženil s 18-letou Mandy Smith. Mm-hmm. Vtipný na tom bylo,
1: že mu bylo 60.
0: No, nevím, kolik mu v té době bylo, ale hodně, ale jí bylo 13, to je to důležitý. Když se seznámili, bylo 13.
1: Je to nechutný prasák.
0: Ano. Ujetý je, že ta její matka s tím vztahem už v té době souhlasila, protože asi prachy všechno.
1: Jasně, no. Tí se točili dolary před bulvama.
0: Jo, přesně tak.
1: Věk neřešil.
0: Prostě strýček skrblík v sukních. Mhm. A samozřejmě si z toho dělali všichni tak jako podivně srandu, že velký věkový rozdíl a Bůh ví, jako ve 13 to není jako úplně dobrý. Ten vztah se po 9 měsících rozpad. Hmm. Ale vtipný na tom je, že to mělo takovou podivnou rodinnou dohru, protože potom Wymanovej 31-letý syn Steven se v roce 93, čili o 4 roky pozdějc, oženil s tou matkou tý Mandy.
1: Ježíš, to je bizárek.
0: To je prostě rodinná hra na 6. Hmm. Incest. Hmm. Jestli neznáš. Dobrý, zábavný, zkus někdy.
1: Ne, děkuji, já už jsem to zažila ve svém okolí a už nemusím. Ne, dobrý, děkuji.
0: Takže jsem ti chtěl jenom udělat radost, že jako svatby ne vždycky jsou úplně jako ono.
1: Ten Woody Allen, ne? Nebo kdo si vzal tu svoji nevlastní dceru, že jí nejdřív, že mu říkala tati, teď jsem
0: nejdřív četla. Jo, mám pocit, že jo, to je taky uchylák starý.
1: No, ten nejdřív jako ji adoptoval a pak si ji vzal za ženu. V show businessu se dělou různé divné věci.
0: Tak přátelé, mějte se rádi, ať se máte rádi jako holka, kluk, pejsek,
1: ne, v rámci
0: nebo
1: rodiny,
0: kdokoliv.
1: Děkujeme.
0: Jinak si mějte
1: hezky. Mějte se, množte se, ale ne se sestrou a tak. No a mějte se. Páček, klibáček.
0: Hana Stovky, Anděle, na rozloučenou, na Rock Rádiu.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Rock Radio.
9: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
8: Rock Radio.
9: Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. O nové armádní koncepci nebo mandátu na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře má dnes jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. O armádní koncepci jednali společně už v květnu. Předseda vlády tehdy řekl, že k ní má několik připomínek. Zástupci koaliční ANO, SPD a motoristů se dohodli na možnostech, jak ve sněmovně bránit blokováním schůzí ze strany opozice. Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání ve Strakově akademii řekl, že využije možností stávajícího jednacího řádu. Novelu jednáních pravidel projednanou v druhém čtení už rozšiřovat nechce. Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásili na dnešek a čtvrtek stávku. Stalo se tak po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Stávka je celodenní a výrazně omezí provoz na nejméně 4 z 11 linek metra v britské metropoli. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. Zabojuje o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně máme venku slunečno, postupně čekáme oblačno a večer v jihozápadní polovině Čech se zatáhne a vyskytne se déšť, přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 26 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V Ostravě opatrně na Mitrovické ulici, tam se srazil náklaďák s osobákem u hasičské zbrojnice, je tam teď hodně silný provoz. Boural se v Praze na ulici 5. května ve směru do centra, tam je neprůjezdný střední jízdní pruh, konkrétně na přemostění jižní spojky, a boural se taky v Sokolově na ulici Karla Havlíčka Borovského.
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockový dopoledne.
2: 26 dneska, můj věk, člověče. To je něco teda.
0: Tvůj věk.
2: To bude horko. To bude teplota.
0: Nebudu to nějak rozebírat, tvůj věk.
2: Proč ne? 26, to je přece krásný.
0: Jo, tak mě...
2: Tobě, když bylo 26, tak ti taky bylo. Vzpomeneš si, co jsi dělala,
0: když
2: ti bylo
0: 6... samozřejmě.
2: Vzpomeneš si, jaký jsi měla rok, když ti bylo 26? Teď jsme to tady s Honzou rozebírali.
0: No, včera já mám obecně strašně špatnou paměť. Já si nepamatuju, co bylo včera, na tož prostě před tolika lety.
2: Tobě ten život takhle propul mezi prsty.
0: No, ale úplně, fakt. Musí k tomu být nějaký důvod, nevím proč, ale fakt si nic nepamatuju. Možná je to dobře.
2: Píš si deník, ne?
0: No, to právě se nejsem jistá, jestli chceš. Jako...
2: Bys tady to nalistovala, tady tak 26. června, když by bylo 26.
0: Ale jako není to špatný nápad. Já si pamatuju podle fotek, no, když se podívám na fotku, jak si říkám, jo, to bylo tohleto, ale...
2: Já na to, že mi 26, si pamatuju všechno ještě.
0: To jsi dobrý.
2: Tak, Zuzko, děkujeme za zprávy, měj se hezky, 4 minuty po 9. hodině je tady rokový dopoledne a my jdeme na Anti-Flag.

0: Evanescence na Rock Rádiu, 9 hodin a 18 minut, kapela, která počátkem milénia pobláznila hudební svět, hlavně díky barvě hlasu Amy Lee, kterou jsme teď slyšeli. No a pozor, Evanescence chystají novou desku, už jsou venku ukázky a měla by vyjít v září, takže pokud máte rádi tuhle kapelu, tak se máte na co těšit. No a pokud máte rádi kapely Cocot Minute, Alcohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, tak můžete vyrazit v pátek 5. června do Jihlavy, protože tam proběhne další zastávka festivalu Rockin. A samozřejmě u toho bude i celý náš tým Rock Radio, i včetně Anabel, která vás festivalem provede. No a my pro vás máme standardně, tak jako i do Budějovic, i do Plzně, 10 lístků, tedy pro celou partu. Stačí, když nám na e-mail studio@rockoviradio.cz pošlete svoji fotku. No a pokud bude originální a zaujme naší odbornou porotu, tak se může stát, že 10 lupenů poputuje právě za vámi. Čas na to máte do čtvrtka, 4. června do 15 hodin, pak se to celý uzavře a v rokovém rozjezdu pátečním se dozvíte, kdo z vás bude ten šťastný.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme dál v rokovým dopolední. Za chvíli Vohnouti, Skillet a taky R.E.M.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zrušu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V prvním červnovým rockovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1 Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head. Dvojku mají Clawfinger s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan.

0: No, Tony Iommi z toho musel mít v roce 1984 hodně těžkou hlavu, protože s Ozzym byl na kordy a Ronnie James Dio po takovým tom gestikulárním odchodu z Black Sabbath vydal svoje dvě nejlepší desky a Tony Iommi zůstal v Black Sabbath sám. Všichni ho opustili a přitom si nemyslím, že to byl špatný člověk nebo je špatný člověk. Naopak, on je výborný člověk. Všichni jsou vlastně výborní. Ronnie James Dio, i Ozzy Osbourne byl, ale prostě v těch 80. letech, když jste jakože v tom produktivním věku, tak nekoukáte nalevo, napravo, všichni jedou za tou svojí kariérou. A prostě tak to tak většinou je, že se lidi rozhádají. Ale důležitý je, že se nakonec všichni usmířili. Jak Ozzy Osbourne z Black Sabbath, tak samozřejmě i Ronnie James Dio před svojí smrtí, protože Wendy Dio, jeho manželka, bývalá manželka, protože v roce 2012 se znovu vdala, tak ta uvedla v jednom rozhovoru, že byla moc ráda, nebo respektive Ronnie James Dio byl moc rád, že se nakonec všechny ty jejich vztahy urovnaly, protože ten odchod, jak jsem říkal, byl hodně razantní, stejně tak jako na začátku 90. let a Dia mrzelo, že mezi nimi ty vztahy byly takový, jaký byly. Nakonec tedy se dali spolu dohromady pod značkou Heaven and Hell, odjeli spolu koncerty, natočili i spolu desku a říkal, že vlastně v těch posledních letech prožil s chlapama, jak je s Geezem Butlerem, tak samozřejmě s Tony Iommim i Vinnym Appesem, ty nejlepší leta, který mohli zažít a že to všechno bylo úplně čistý a nádherný. Tak to je super, ale to ještě Ronnie samozřejmě nevěděl, že tak brzo odejde tam nahoru. Tak ho tam zdravíme a děkujeme za skvělou muziku a za všechno, co nám tady zanechal a pojďme dál, dáme si vypsanou fixu, Powerwolf a nebo taky Nirvánu.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
14: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
13: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
14: Co si vezmu na sebe?
13: Zalando.
15: Páchnoucí klimatizace po zimě?
16: V autě 40 stupňů?
15: To nechcete.
16: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
15: Jsme tu pro vás.
16: Klima Express.
15: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
16: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
15: Skočte si nakoupit.
16: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
15: Objednejte se na
16: klimaexpress.cz.
17: Atención, señoras y señores!
18: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
17: Stres.
18: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
17: La Tropical!
18: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
17: Yes,
18: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
17: Awara shar!

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Visací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník novýho festivalu nabídne silnou sestavu. Niakára, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět klesly. Litr benzínu oproti včerejšku zlevnil o půl koruny na 42 korun a 46 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun a 35 haléřů. Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Rock Radio.
1: Počasí. Tak já vám ještě řeknu, jaký bude dneska počasí. Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a denní teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: A z našich silnic tady mám dvě upozornění. Aktuálně se řeší nehoda v Karlových Varech v ulici Chebská. Tam se srazilo nákladní osobní auto, překáží to tam v provozu. A v Hradci Králové v ulici Klacká, tam je nehoda osobního auta a dodávky, taktéž překáží v provozu, projíždějte opatrně nebo jezděte opatrně všude, kde ladíte Rock Radio, ať se nic nestane, já vám přeju šťastný dojezd.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: A my pokračujeme v rokovým dopoledne, 4 minuty po 10. hodině, úterý 2. června a s vámi je Kamil Dráb. Přeju vám hezký den, doufám, že je. To počasí tomu nasvědčuje, i když samozřejmě to slunce nemusí úplně vykouknout všude na vás, ale ty teploty jsou velice příjemné. No, teď už máme taky léto. Podstatě. Tak pojďme na muziku, ať se vám hezky dělá, tak vám k tomu pustím Limp Bizkit, Royal Republic a na začátek pohodovku od Motorbandu. Tolik otázek tu zní.

0: Taky tuhle píseň si můžete poslechnout živě na naší dceřiný stanici Rock Radio Stage, protože tam hrajeme převážně českou muziku, to je jasný, ale občas tam zamíří i nějaká světová legenda nebo světová veličina a zahraje nám tam nějaký svůj hit, jako třeba Sweet Fox on the Run, ale pěkně naživo. Takže tady znáte ze studiové verze a na Rock Radio Stage si můžete dát živě. A spoustu další muziky, jak jsem říkal, český, která se třeba do éteru Rock Radia nedostane, tak tam je obrovský prostor, proto můžete to vyzkoušet a když tam budete, tak zároveň koukněte i na sociální sítě, protože při dnešku na Instagramu Rock Radio Stage a na Facebooku rozdáváme lupeny na Rockin' Loket, tak když si tam písnete, tak je velká šance, že získáte a můžete v sobotu vyrazit na loket a užít si zmíněný kapely, o kterých už jsme mluvili. Takže koukněte na to, rozdáváme až do 17. hodiny, pak se to celý uzavře a vyberou se tedy ti šťastlivci. No a my pojďme dál. Když jsme se bavili o české muzice, tak nás čeká Panoptiko, dáme si pak Fall Out Boy anebo Judas Priest.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Bruce Dickinson a solově a na albu, který tak trošku vešlo v zapomnění, protože byl pohlcen samozřejmě tehdy probíhající kariérou a ještě euforie z návratu kapely Iron Maiden s Brucem Dickinsonem, tak deska Tyranny of Souls vyšla tak nějak v útlumu. Každopádně dneska se k ní vrací i sám Bruce Dickinson, možná dojde i k nějaký reedici a znova se hodí mezi lidi, aby prostě těm, kterým protekla mezi prsty, tak aby nakonec objevili. Stejně tak jako píseň, kterou jsme si z ní teď dali, Devil on my Hog, což je výborná skladba. Ona celá deska je parádní, ale jak jsem říkal, trošku vyšla takovým útlumu, takový tichosti. Teď se pojďme pověnovat tomu, co nás čeká na Rock Rádiu zítra.

0: mezi 9. a 10. hodinou, protože máme středu, to znamená, že dorazí hvězdný host a zítra to bude Vítkovo kvarteto. Jestli nevíte, o jakou kapelu jde, tak můžu připomenout Pražského Démona a to už asi všem naskočí, ale jinak bude určitě si možnost povídat i o dalších jiných věcech, protože tahle kapela toho má za sebou hodně. Už od 80. let, kdy, dá se říct, tam byla taková menší rivalita mezi hudbou Praha a nebo respektive Jasnou Pákou a Vítkovým kvartetem, ale to se všechno doufám zítra dozvíme a taky si popovídáme o současnosti, jak to aktuálně s Vítkáčem je. Tak zítra mezi 9. a 10. hodinou laďte hvězdnou hodinu a Vítkovo kvarteto bude hostem. Teď si dáme Luci, dáme si taky Baby Metal nebo YouTube a v 11 hodin už nás čeká elektrický oběd.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
6: Heroes Game 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titul

0: 33. Na zápase jsme?
1: Under Armour makes you better.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Go, go, go, gorila.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená swahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%. V Česku ale z březnové hodnoty mírně sestoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v EU za Bulharskem a Polskem. Vyplývá to z údajů, které teď zveřejnil statistický úřad Eurostat. Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Spolu se utkají po druhé. První vzájemný zápas před dvěma lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě si řekneme, jak to aktuálně vypadá na našich silnicích. Třída Osvobození v Otrokovicích. Tam počítejte s komplikací, je tam nehoda trolejbusu a chodce, na místě policie. Tak bacha, projíždějte opatrně a v Karlových Varech si dejte pozor v ulici Závodu Míru, tam se srazily dvě osobní auta, překáží tam v provozu, jezdíte tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Tak tam taky opatrně a počítejte s menším zdržením. Dojďte v pořádku, ať už míříte kamkoliv a přeju šťastnou cestu.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
2: No a my se můžeme pustit do elektrického oběda, protože máme 3 minuty po 11. hodině, to znamená, že si můžete zpestřit den nějakou svoji oblíbenou písní, která vám od rána nedá spát a prostřednictvím Rock Rádia si můžete zahrát, pokud to samozřejmě bude v našich možnostech. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký úterý, no a můžeme se do toho pustit. Já myslím, že všichni víte, že můžete psát na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. Kdo ne, tak se to právě dozvěděl. No a my jdeme na první kousek, který je standardně jako vždy ode mě a dneska mám chuť na Bon Jovi a dáme si rok 2016 a This House Is Not For Sale.

Tak tohle byli Bon Jovi, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd a teď už pojďme na vaše přání. Píše mi Silva, která zdraví ze Zlína a chtěla by nechat zahrát Ex Argemu Ztracenou sílu, píseň, kterou nedávno u nás na Rock Rádiu slyšela. Tak je to pravda, hrál jsem ji tady dokonce v elektrickém obědě. A taky ji můžete slyšet na naší druhé stanici Rock Radio Stage, kde je obrovský prostor pro českou muziku a právě tam Ex Argema a jejich Ztracená síla zní. Je to samozřejmě verze rok 2012, tak jak vyšla na, řekněme, zpětně dotočeným albu, který už mělo svoji koncepci v roce 1988, ale zásah zhora zapříčinil, že deska natočená být nemohla. No a v podstatě tenhle ten zákaz tak trochu zapříčinil rozchod té původní Argemy z 80. let. Tak, ale nebudeme se dívat do historie, pojďme se podívat teď sem k nám do elektrického oběda a pojďme si připomenout tohleto koncepční album, který v roce 2012 dostalo svoji konečnou definitivní podobu, i když ne úplně v té sestavě, tak jak byla zamýšlena, tedy hlavně co se týká zpěvu, ale to už nechme stranou. Tak pojďme si to připomenout.

Tak to byly Nightwish na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika, kterou si přála slyšet Bára. A já tady mám další vzkaz a ten je od Honzy, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Tři sestry Pumpa. A písnička bude pro tebe a pro všechny pracující, ať to utíká a po práci vychlazené pivko. Honza zdraví. Tak si jdeme dát Tři sestry a Pumpu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Tady Zakázaný ovoce.
5: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
4: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
7: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
6: A teď všichni, Mexická vlna.
8: Tohle bude dlouhá noc.
9: Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

No Doubt na Rock Rádiu a samozřejmě Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a tuhle tu píseň, tedy Don't Speak, si přála slyšet Zdenka. Já tady mám další vzkaz a ten zní takto. Ahoj, dnes v Matějově betonujeme 4 metry z 9. Tak nám pust něco od Sabatonu, ať to dobře dopadne. Díky, vlčáci z Jihlavy. Tak pojďme si dát Sabaton a vlastně udělat i takovou malou pozvánku na zítřejší začátek Metalfestu, protože den před zahrajou právě Sabatoni speciální koncert, a to tedy už zítra ve středu 3. Tak jestli to máte do Plzně blízko a chcete to, co vám za chvíli pustím, slyšet živě, tak máte možnost, lístky určitě ještě budou. Ale teď už to nebudeme zdržovat a pojďme si dát Sabatony.

Tak tohle byly Scorpions na Rock Radio v elektrickém obědě, muzika, kterou si přála slyšet Bára. A já tady mám další vzkaz a ten je od Ládi z Uherského Hradiště, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Vítkovo kvarteto a pražského Démona, protože už se těší na zítřejší rozhovor. Vítkovo kvarteto je moje srdcovka, jak tady dodává Láďo, tak věřím, že nejsi sám, kdo se těší na zítřejší hvězdnou hodinu, která proběhne mezi 9. a 10., tak jak jsme zvyklí. A právě pokud jste to nezaregistrovali, tak Vítkovo kvarteto bude hostem. No a tady je tedy malá pozvánka, pražský Démon.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd a tuhle tu píseň si přál slyšet z Denda. My jdeme pomalu do finále, protože nás čekají, jak koukám na čas, poslední dvě písně. Jedna bude od Metallica, Sad But True, tak tuhle tu skladbu chtěla slyšet Anet, která zdraví a chtěla to poslat všem, kteří jsou v práci jako ona a momentálně si může dát muziku na hlas, protože je tam sama. Tak tě zdravím, pořádně to teda vohul, protože tahle píseň si to zaslouží a já potom ještě přihodím další přání, úplně to poslední, který se nám do té 60 minutovky vejde a to budou moji miláčci Deep Purple, Kings of Dreams a napsal mi Luboš, který zdraví a říkal, že to má s albem Slave and Master stejně jako já, už jsme se tady o tom několikrát bavili, že já jsem obhájce těch takových zatracených alb a on tady píše s úsměvem, že to má stejně, tak jestli bych mohl právě tuhle tu píseň zahrát, i když asi pravděpodobně ty konzervativní fanoušci kapely Deep Purple budou štěkat. No tak je necháme štěkat a poslechneme si to s chutí. A to nám vyjde akorát tak do 12. a po 12. hodině už Dan se svým rokovým orazem. Kamil se s vámi loučí a přeju vám hezký úterý.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Ministerstvo zveřejnilo na webu základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. Rock Radio.
2: Počasí. Dnes bude zatažené až oblačno, na většině území se vyskytne občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Starolázeňská v Praze je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej voraz s Danem. Dneska si rozdáme nějaký lístky, sport dneska si vynecháme, protože už se skoro nic nehraje. Čeká nás až mistrovství světa ve fotbale, tohle až příští týden, tak probereme nějaký blížící se koncerty a teď si pustíme hlavně nějakou hudbu. Škvor, Kid Rock, Offspring.

0: A to byly Škvor a písnička Kámen z roku 2011 z alba Drsnej kraj. No a nám se blíží svátek hudby, teďka v Hradci bude Rock for People už za 8 dní, nebo 7 dní, 11 hodin tady píšou. No a může se tam těšit na kapely jako Bring Me the Horizon, Limp Bizkit, Iron Maiden, Baby Metal, Papa Roach a spousta dalších. Já jsem 18 let na to chodil docela pravidelně a letos teda přemýšlím, že vynechám výjimečně, i když ty Iron Maiden bych chtěl vidět, což jsem teďka viděl nějaký video ze Slovenska, protože oni 30. května byli, myslím, Iron Maiden v Bratislavě, jak se tam lidi hrnuli rychle před to pódium, aby měli co nejlepší místa. Já to chápu, oni ty Iron Maiden jsou prostě v roku, já nevím, jedny jako stop, jako za mě teda aspoň, každý má jako něco jiného, ale jsem se teď do toho zamotal, tady to je trošku. No, každopádně, kdo ještě Rock for People nemáte koupený lístky, tak už je 95% lístků vyprodaných, tak si pospěšte a je to 5 dní hudby, což je dost, jako docela pohoda za ty prachy, co tam o to vychází, nějakých 6 tisíc něco, myslím, jsem koukal, tak to je docela dobrý, to je litr a něco na den, takže ideál. No a my si pustíme nějakou hudbu, Lordi, Midnight Oil třeba teďka, anebo pak Bastard.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
7: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V prvním červnovým rokovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1, Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head down. Dvojku mají Clawfinger s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan.

0: A to byli Lordi. Ty letos můžete slyšet na Master of Rock ve Vizovicích. A my se budeme pojet na jiný festiák, a to Rockin, protože bude pokračuje a bude Rockin Loket. A bude to 6.6. sobotu. A můžete dostat lístky, protože vybereme 5 z vás, který dostanou 2 lístky. A to tak, že mrknete na Rock Radio Stage. Ještě jednou opakuju, Rock Radio Stage. Koukněte tam, dejte tam sledování. A je tam poslední příspěvek, že rozdáváme lístky na Rockin Loket. A budou vystoupí tam Traktor, Trautenberg, Alkohol, Horký žeslíže a další. A takže stačí tam napsat, koho byste vzali, označit ho. No a my dneska v 5 rozdáme rozdávačku, kdy vybereme 5 z vás a vy se pojedete podívat na ten festiák. No a já vám pustím další hudbu, jako Rasmus, Tublatanku, anebo Ozzyho Osbourna.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express.

0: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. ANGRIBIRDS.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
8: Rock Radio. Rocková muzika.

webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Zástupci koalice se dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Na ostatních parametrech ústavního návrhu zákona o všeobecném referendu se koaliční lídři dohodli už dříve. Návrh teď koalice pošle do legislativního procesu. U Toužimy na Karlovarsku začalo ŘSD opravovat silnici mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy potrvají do září. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou řízenou semafory. V některých etapách budou provoz řídit pracovníci stavby nebo budou stanoveny objízdné trasy. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytnou včas déšť nebo přehánky ojedněly bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: U obce Suchdol nad Odrou, okres Nové Jičín, je nehoda nákladního vozidla s osobním autem. Je tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. Já mám od včerejška takovej den blbec. Já jsem si včera připravil jídlo, dneska do práce bych měl. Samozřejmě jsem na něj zapomněl, nechal jsem ho venku, takže jídlo šlo napřed ráno už, takže jsem musel vyhodit celý. Zabouchl jsem dveře, zamkl jsem, přijdu pak domů asi za 2 hodiny a dveře otevřený, takže zaplať pánbůh, že u nás se nekrade. Takže čekám, co se mi ještě dneska stane nebo zítra. Je to fakt jako pekelný, jak mám smůlu. No a já vám pustím nějakou hudbu, třeba Tarja Turunen, Arakain, anebo Europe.

0: to byla Tarja Turunen. No já jsem si říkal, že vás trošku rozpohybu, hodně tady neusnete, nebo za volantem, nebo v práci, nebo doma, nebo kdekoliv jste, že si pustíme třeba Rammstein a jejich Ausländer, ale já jsem si vzpomněl právě na tuto písničku, protože ten Ausländer to je cizinec a tato písnička vykládá o tom, o sexuálním turismu. No to by některý tady český města mohli vykládat, když Němci jezdili právě tady dovádět do Tachova, do Chebu, do Ústí nad Labem, do Teplic. Tam ještě holky na ně doteď vzpomínají, některý možná umějí plynule německy. No a právě Němci jsou zase dost oblíbený v Thajsku, oni tam rádi jezdějí, oni tam mezi jak my říkáme s klukama na ty kluky s kozama, oni to mají rádi a berou to jako turistiku, že se tam jdou podívat za hezky do Thajska, jak to tam vypadá a přitom chodí tam jenom po té štráse, kde tam vyloženě loví tyhle ty kluky. No a já vám pustím nějaký pecky, třeba Alice Cooper, Pink Floyd, Miroš Majda a jeho novinka Lavina a jak jsem teďka říkal, Rammstein a jejich Ausländer.
1: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulové

0: 43. Na zápase jsme
1: Under Armour makes you better.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

A to byl Alice Cooper a jo, It's Me z roku 1994. A on bude teďka 36. bude v Plzni, kdybyste se chtěli pojet do Plzně na Alice Coopera. Já vám sice na tohle lístky nedám, ale kdybyste chtěli třeba do Jihlavy na náš Rockin, kde vystoupí Kokotminy, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg nebo Traktoři, který slaví 25 let na scéně a jedou letos

0: s jenom s náma na těch rokinech, tak stačí, když se vyfotíte s celou partou, pošlete nám to na studio@rokovyradio.cz. Čím víc crazy bude ta fotka, tak my pak jednoho vybereme, a to ve čtvrtek 4.6. ve 3 hodiny, a dáme mu 10 lístků, aby mohl vzít celou svou partu a vyrazit do Jihlavy, kde bude Anabel, která to bude moderovat, budou tam holky, které budou prodávat naše trička nový. Takže jestli chcete dostat lístky, tak nám vyfojte nějakou super fotku a my vás tam pošlem. No nic, a čekají vás teďka kabáti, Green Day. Tak jdem na to.
1: Ahoj, tady Zakázaný ovoce.
2: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Atención, señoras y señores.
12: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
11: Stres.
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
11: La Tropical!
12: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
11: Yes,
12: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
11: Awarashar!
13: Rock Radio. Co se děje?
14: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Ostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník novýho festivalu nabídne silnou sestavu. Niakára, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
15: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovyradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Visku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou do cestovatelského systému DROST doplnit nové funkce. Na úpravách se pracuje. Systém by mohl po plánovaných změnách třeba usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Spolu se utkají už po druhé. První vzájemný zápas před 2 lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude zatažen až oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Na D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou dávejte pozor, jsou tam zvířata na vozovce, tam půjde se zvýšenou opatrností, je tam stražený pes ve středových svodidlech. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
12: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
11: A je pár minut po 14. hodině a my jsme v poslední hodině rokovýho porazu s Danem. A já jsem tady četl výborný článek. Radar naměřil německé seniorce s chodítkem 42 km v hodině v zóně, kde platí 30. Já to chápu, ona šla pro důchod, proto spěchala, protože už je druhýho, tak aby to stihla co nejrychlejc. A to mě připomnělo vtip, jaký je rozdíl mezi českým a německým důchodcem. No žádnej, oba si můžou koupit za svůj důchod lístek do Prahy. A my se pustíme třeba Sabatony teďka.

0: to byly horký žeslíže a silný refrén. Zítra bude mít Kamil od 9 hosty a budou to chlapi z Vítkova kvarteta. Jsou to Pražáci, kteří od počátku 80. let působí tady, hrajou Big Beat a říká se jim papežové českého hard rocku. Tak koho to zajímá, tato kapela, tak si nalejte ráno Kamila od 9 do 10, jestli se mu bude povídat. On je vyspovídá, ať se něco o nich víc dozvíte. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40 minutovce, ať se nenudíme. Motorhead, Nyagáš Djorb, Rolling nebo Rolling Stoni.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je do denní vstupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky
6: CZ.
9: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Housebrand Café, per favore.
12: Sí, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
13: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
14: Znáte film Jára Cimrman ležící spící, jak tam slavný český všeuměl potká neméně slavného českého cestovatele Emila Holuba a ptá se ho, tak kam letos vyrážíte, Emile? Načež místo páně Holuba promluví jeho manželka, nikam nepojede, dost se narajzoval. Nevím, proč jsem si tuhle scénu představil, když mi Vít Janoušek, loni 9. muž mistrovství světa ve fletreku, říkal, že letos to bude bez světa. Prostě jsem slyšel madam Janouškovou, jak hlásí, nic nebude, dost se narajzoval. Letos jenom český mistrák.
15: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Vít Janoušek a chtěl bych vás pozvat na pořádnou dávku adrenalinu. V sobotu 6. června se v Mariánských Lázních po měsíční pauze zase rozjedou flatrek závody. Bude se závodit v kategoriích FT1 a FT Classic, netradičně na dráze dlouhé 1000 metrů. Takže rychlosti budou dosahovat kolem 150 km za hodinu. Čekají na vás špičkoví jezdci z Česka, zahraničí, skvělá atmosféra, jídlo a tak dále. Takže sobota 6.6. se na vás budeme těšit v Mariánských Lázních.
14: Český mistrák to zas tak daleko od toho světa není. Vždyť mě jede mistr světa, druhý vícemistr světa a dost často si k nám odskočí další jezdci. Česká špička, ať v elitní FT1 nebo v klasicích, má co nabídnout. V Mariánkách startujeme v sobotu úderem 14. hodiny a Vít Janoušek bude chtít dokázat, že ač má na svět zaracha, tak doma vládne. Tedy ve fletreku.
4: Rock Radio. Motokeci.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: To byly Motorhead a Iron Fist. No a než se s vámi ještě rozloučím, tak vám ještě připomenu, že na Instagramu nebo na Facebooku Rock Radio Stage rozdáváme lístky na Rockin' Loket a bude to do 17 hodin dneska, takže tam koukněte, napište, koho byste sebou vzali, označte ho a třeba vás 5 hodin kluci vyberou a pojedete se podívat na náš Rockin, kde budou kokotminy, bude tam alkohol, horký žeslíže a na traktoři, který jdou 25 let. Anabel to bude moderovat, takže kouknete na hezkou prsatou ženskou. No a budou tam naše mladý holky, hostesky, které tam budou prodávat nový trička, který máme nový merch, takže si můžete koupit i naše tričko rockovýho rádia. No, takže tam na to mrkněte, napište se o ty lístky, ať se podíváte na nějaký mejdan. No a já vám ještě pustím písničky Def Leppard, Harley, Placebo a nebo Scorpions. Tak se mějte hezky a čau.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Případů žloutenky typu A nadále ubývá. V květnu bylo 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav jen v Olomouckém a Zlínském kraji. Průměrný Čech utratí ročně za nové oblečení přibližně 6,5 tisíce korun a spotřebuje zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Výdaje za oděvy ale dlouhodobě rostou. Češi dnes za módu podle ekonomů utrácejí více než dvojnásobek oproti roku 2010. Do oprav historických památek zamíří další peníze. Středočeský kraj rozdělí téměř 45 milionů na objekty, které po rekonstrukci budou sloužit kultuře, vzdělávání nebo setkávání lidí. Proč je to potřeba, vysvětluje radní Václav Švenda.
1: Památky nesmějí být jen nad tichými svědky minulosti, ale měly by se stát živou součástí našeho současného života. Proto klademe důraz na jejich společenské využití. Naším cílem je, aby opravené hrady, zámky či historické domy sloužily obyvatelům kraje i turistům.
0: Já ještě doplním, že se jedná o muzea, komunitní centra nebo místa pro kulturní akce a setkávání. České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný rok, ve kterém skončili 11. z 18 účastníků. První turnaj letošní soutěže Češky odehrají v Číně. Od středy do neděle se postupně utkají s domácím týmem Polskem, Belgií a Thajskem. A tím zprávy končí. Rock Radio.
2: Počasí. Zatím máme sucho a teplo a ani není moc oblačno. Docela máme dost sluníčka. Každopádně večer by to mělo od západu a taky jihozápadu se měnit, mělo by přibývat trošku oblačnosti a někde se dokonce můžou objevit i lehký přehánky, to až ve večerních hodinách, kdy teplota klesne asi na 11 stupňů průměrně, no a zítra tak to už bude pršet prakticky po celé republice, rozhodně počítejte, že zítra zmokneme a teploty budou někde mezi 16 až 20 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě se mrkneme, jak jsou na tom silnice. Na silnici 38 u Moravských Budějovic je prosím vás otevřený kanál. Nevím, jestli už ho zavřeli nebo ne, ale i tak radši sundejte nohu z plynu. V ulici Prokopova v Roudnici nad Labem se srazily dva osobáky, tam už můžete počítat s mírnou kolonou. Kolony se taky nezbavíte na silnici 18 u Dubence. Opět sobě dva osobáky a pak tady mám ještě jednu hromadnou nehodu z Prahy, konkrétně z Pražského okruhu. Na 77. kilometru směrem na Ruzině jsou sobě čtyři nákladní vozy. Prosím vás, dejte si na to pozor a ideálně tomu úplně vyhněte, protože zdržet se můžete až půl hodiny.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
2: Rokový odpoledne právě začíná, máme už skoro 4 minuty po 15 hodině. Kuba i Petr jsou na svých místech.
4: Zase máme pro vás připravený klasický jako rokový odpoledne, tak jak jste zvyklí, takže zase si nějakým způsobem nabijte počítače, nějakým způsobem nabijte telefony a my vám pak řekneme, co s nima dělat. Samozřejmě bude to trošku jiný než normálně, ale nebojte se, stane se.
2: Stane se a stane se taky to, že samozřejmě budeme pouštět rokovou muziku, protože to je to, proč jsme se tady dneska sešli. Když už jsou někde otevřený kanály na silnicích, otevřeme i ty komunikační kanály a poslouchejte, budou Clash, bude Dunland. A ona taky přijde. POD už za chvilku, ale teď už se rozbíhá Bryan Adams a běží směrem k vám.

0: Rock Radio. Radio.
1: Prozrať mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Kapela Clash, London, Londýn volá 15 hodin a 18 minut a dneska máme 2. června, svátek slaví Jarmil. A já sice žádného Jarmila neznám, ale to jméno mi vždycky připomene Jarmil, že jo, člověk, co má rád jaro. Takže už jsem dlouho vlastně nic, no od té doby, co jsem v Praze, tak jsem dlouho nic jako nepěstoval, víš, jako nedělal jsem na zahradě něco.
1: Jasně.
0: A vím, že ty máš chalupu někde a že tam právě děláš tyhle ty práce, co se teď třeba dělá? Jako
1: je to tak, máme chalupu a zrovna jsem tam byl teďka o víkendu, snažíme se teďka jako jezdit nějak trošičku víc, když to není občas úplně možný, ale je to teda jako pozoruju, že mi přijde, že všechno strašně rychle roste tady ten rok.
0: Jako letos víc než jindy?
1: Letos víc než jindy, nemůžu si pomoct, prostě trávník v životě nebyl za takhle krátkou dobu tak strašně vysoký, prostě jo. Ale taky zase na druhou stranu třeba mi tam úplně chcíply všechny třešně kvůli těm mrazům, co byly, že jo. To mě zajímalo, posluchači, jestli to máte podobný, jestli máte podobné zkušenosti, protože třeba prostě třešně, tak ty nám tam pochcípaly, jo, a teďka ještě jako rybí ten se drží, maliny zatím vypadají taky, že se držej. Borůvky jsem tam taky nějaký viděl ještě. Hele, napište nám klidně do zpráv, jaký s tím máte zkušenosti vy a jestli vám taky takhle něco jako pochcípalo vlastně.
0: No, já bohužel nemůžu v tomhle přispět do diskuze, já jako právě u mojí partnerky na Vysočině, tak tam jim výborně loni vyšly švestky a ořechy, tak nevím, jestli letos jako to taky takhle vyjde, no. Ale jako úroda byla dobrá, to jsem jako hrozně využil takovou tu vakuovací, víš, jak si zavakuuješ do pytlíku nějakou úrodu a takhle, to je hrozně dobrý potom, když je potom sklizeň, takže to dáš do mrazáku a vydrží ti to hrozně dlouho. To doporučuju jako zase, víš, na zahradu, až budeš mít to. Vakuovačka je super věc.
1: No ale víš, to je taky velice super věc.
0: No, to mi řekni teda.
1: Rocková muzika, čeká nás divoký, byl taky Rob Zombie, anebo Within Temptation, jejich Faster, tak honem!
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.

0: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Jako na běžícím pásu právě doběhli Divoký Bill a v 15:35 na Rock Rádiu. No a my pro vás samozřejmě zase máme nějaký rozdávačky, tentokrát ale trošičku jinak. Děje se to totiž na Instagramu a na Facebooku.
1: No a děje se to na Instagramu a Facebooku Rock Rádia Stage. Vy nás totiž teď posloucháte na Rock Rádiu, ale pokud posloucháte někdy přes DAB nebo prostě po internetu, tak víte, že máme ještě další stanici, která se jmenuje Rock Rádio Stage a právě na sociálních sítích tohodle Rock Rádia Stage byste měli komentovat, protože se můžete dostat na Rock in Loket, kde zahrajou, pardon, kde zahrajou Koblížci, Alkohol, Horký, Žeslíže, Trautenberg a Traktor.
0: A to já mimochodem vím, že to Rock Radio Stage posloucháte, protože jednou jsem takhle už někde jel, nebo jsem někde byl a slyšel jsem, jak to tam někdo poslouchá, že je mi úplně jasný, že to poslouchá.

0: CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Visací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Ostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: Pohodové odpoledne zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. V Budapešti se 23. července uskuteční schůzka premiérů Visegrádské čtyřky. Oznámil to maďarský premiér Petr Maďar. Zúčastní se podle něj český premiér Andrej Babiš, slovenský i polský. Maďar dodal, že by rád visegrádskou spolupráci rozšířil o země, které by o to měly zájem. Zmínil například Rakousko, Německo, Chorvatsko nebo Slovensko. Opoziční strany pozbíraly podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny, a to kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotacím pro Agrofert. Evropská komise nedávno v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra. V jihlavském lesoparku Heulos probíhá odkrývání historické kašny. Pracovníci postupně odstraňují nánosy zeminy, co chtějí zjistit výmluvčí města Radovan Daněk.
1: Podle dostupných informací jde pravděpodobně o kamenný objekt, a tak se teď dělníci pustili do částečného odkrytí a obnažení té kamenné konstrukce, tak aby se mohlo zjistit, jaký je její aktuální stav a především podoba obruby a dna kašny.
0: Práce mohou dostatečně omezit průchod části lesoparku. Chomutovský zimní stadion se promění v koncertní halu pro filmovou a klasickou hudbu. Akce s názvem Majestát hudby se uskuteční v listopadu. Ledová plocha poslouží jako pódium pro orchestr a solisty. Cílem je přivést k vážné hudbě široké publikum. Letošní ročník navíc podpoří nevidomé a děti z dětských domovů. A tím zprávy končí. Hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnešek vlastně úplně bez kapky deště, ale bohužel se nám to slunce na obloze moc dlouho neohřeje, protože zítra už opět zajde a zase nějaké ty kapky spadnou. Dneska máme venku kolem 24 stupňů a večer nám to padne asi na 11. Zítra to bude padat ještě níže, během dne 18 stupňů a v noci 13, a déšť očekávejte opravdu po celé České republice. Na západě bude víceméně ojediněle, ale jinak na zbytku České republiky bude pršet víceméně celý den.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Začínáme v krásné Lípě u Rumburku, tak tam bourali dva osobáky na Varnsdorfský ulici u křižovatky s Dvořákovou, tak si tam dejte pozor. Pokračujeme v Budějcích, kde na Dlouhý ulici, kousek za křižovatkou u Husovy třídy, srazilo auto cyklistu a na místě zasejou záchranáři, takže určitě počítejte s tím, že tam bude nejspíš komplikovaný průjezd. Dále tady Boršov u Moravský Třebový, tam taky bourali dva osobáky. No a přesuneme se na závěr na Pardubicko, kde bourali taky dvě osobní auta, je to na výjezdu z obce Živa směrem na lázně Bohdaneč.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin, 3 minuty k tomu, rokový odpoledne právě ve svojí druhý hodince a Kuba i Petr jsou za mikrofonem.
4: Je to tak, v téhle hodině se dozvíte, jak získat další lísky na další akci, to je prostě jak úplně neskutečné, to je nejštědřejší rádio, který jsem dneska slyšel.
3: No, já taky, já jsem dneska v životě neslyšel o jiným rádiu.
4: Ne, 100% ne, a víš co, ještě k tomu, že máme tady ty lísky, máme tady taky spoustu muziky, hele, jako Led Zeppelin se blíží, Toto, hele, Afrika bude, Parkway Drive, ale teď už jiné kafe zo Slovenska.
3: Nice.

0: Led Zeppelin na jejich Immigrant Song právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin a 17 minut. No a mě teďka napadá, že já mám docela rád, jako když jsou nějaký určitý partnerství, jako jo, že prostě když se spojí nějaký dvě věci, které by se normálně nespojily, vznikne z toho něco zajímavého. A něco takového podobného se stalo právě v Plzni.
1: Já myslím, že budeš mluvit o gin toniku třeba.
0: Jo, no tak to je, tak to víme, tak, že mám rád.
1: Jo,
0: přeci,
1: okay,
0: to víme,
1: dobře. No ty myslíš jiný spojení,
0: já
1: dobře,
0: myslím, spojení zoo a metalových kapel a asi chápeš, na co tím narážím.
1: Jo, ty myslíš tohleto, no jasně, hele, tak dneska se to stalo, my jsme o tom už sice věděli, ale dneska se to opravdu stalo, tak právě kapela Sabaton ze Švédska právě dneska pokřtila v Plzni mládě nosorožce, je to malej Apu, oni ho přejmenovali na Karla, protože je jim to jméno sympatický a zpívají v jedné písnice o Karlovi Janouškovi, pilotovi z RAF, to je jedno, ale prostě malej nosorožec je právě nejlepší kamarád se skupinou Sabaton a není to poprvé, co se vlastně plzeňský zvířata nějak spojili s rockovými legendama.
0: Je to tak, a Alice Cooper tam totiž taky jednoho nosorožce pojmenoval a taky tam, myslím, něco dělali Akcepti a Uriah Heep.
1: Ale je to tak, ano, to říkáš dobře, tak kmotrem jedný z žiraf se právě stala skupina Akcept, no a Uriah Heep, tak ty zase vzali záštitu nad medvědama.
0: Nad medvědama,
1: takže
0: skvělý.
1: Prostě zvířata a rockeři, to jde dohromady a je to právě super, že to spojení není reprezentované jenom Ozim, který kouše hlavy na topírům, ale že právě některý rockeři ty zvířata i jako podporují a třeba i mi pomáhají.
0: Dokonce i kluci z Batonu říkali, že teda jako nosorožce by jako domácí zvířátko fakt nechtěli. A napište nám klidně, jako vy byste brali nosorožce jako domácí zvířátko. Mě to zajímá.
1: To malý váží asi 350 kilo, jo? Tak jenom jako jestli vám to pomůže v rozhodování. Každopádně máte čas si to rozmyslet, my vám pustíme zatím nějaký písničky.
0: Čekají nás Genesis, taky The Darkness, anebo si dáme Protea a jejich Závislosti.
2: Tady Zakázaný ovoce.
3: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
2: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Land of Confusion, Genesis a Phil Collins právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 16 hodin, 34 minut k tomu. No a my opět tady pro vás něco máme. Bude se to týkat hlavně všech, kteří bydlejí v okolí Jihlavy a mají rádi rockovou muziku.
1: Tam se totiž v Jihlavě koná už v pátek další Rock In. Ono těch Rock Inů je opravdu hodně. Rock Rádio se snaží zásobovat celou republiku rockovou muzikou a samozřejmě tam v pátek přivezeme Horký Žeslíže, Dimitri, Kokot Mint, Alkehol, Trautenberg a taky Traktor. No a 10 z vás se tam může dostat.
0: Vy totiž, co jste poslouchali už na začátku rokového odpoledne, jak si určitě vzpomenete, když jsem vám říkal, ať si radši nabijete telefony a tablety a počítače a takhle, protože my budeme potřebovat vaší fotku. A ideálně fotku vaší rokový party. Fantazii se meze samozřejmě nekladou, jak vždycky říká rád náš šéf, čím originální, tím lepší. Takže stačí, abyste poslali tady tu fotku na náš e-mail studio@rokovyradio.cz a 10 z vás pošleme na Rock In.
1: Každopádně čas na to máte jenom do čtvrtečních 15 hodin. To znamená, v tuhletu chvíli vám zbývá už míň než 48 hodin. Necelý dva dny už na to máte. No a v pátek ráno se dozvíte, kdo na Rock In do Jihlavy pojede.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka už se ale pojďme rovnou poslechnout další muziku, co vy na to? Blur a jejich song 2, Tanya z nostalgií, anebo Nirvana s taky jednou nostalgií, neboli Smells Like Teen Spirit.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Tady se vám blíží splátečka a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let

0: Ani je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.

0: Volbeat právě teďka končej na Rock Rádiu. 16 hodin 55 minut a 55 sekund k tomu. No a já jsem si teďka tady jako přemýšlel, nebo tak jsme si tady jako s Kubou o tom začali povídat, protože začíná festivalová sezóna, že jo? A já jsem zrovna Kubovi říkal, že vlastně já si asi nespomínám, že bych někdy byl jako prostě 5 dní v kuse na festiáku, víš co, jako jo.
1: Ty nemáš tuhle zkušenost?
0: Já jsem tam většinou jako byl, tak třeba jako na jedno odpoledne, nebo třeba jeden den jsem tam přespal. A že bych tam byl jako na celých 5 dní si nikdy neudělal. A musím uznat, jako, že to teďka ani nedovedu představit. Jako.
1: Je to jako, no hele, takhle, dobře. Umím si představit, že by mě to bavilo, kdyby mi bylo znova 20 třeba. Jasně. Tak to musí být hrozná sranda, jako vzít si partu kamarádů někam jít a víš co, jako vlastně těch 5 dní v podstatě nespát a prostě party a jedeš a nevadí ti, že ve starém městečku je hluk a že spíš na zemi a že prostě no, nevím něco. Tak to jako v pohodě, ale teďka si myslím, jako, že už bych to úplně tak nedal. Hlavně já mám teda strašnou vzpomínku na Rock for People 2013. No. Jestli tam někdo z našich posluchačů byl, tak možná si taky vzpomene. Tenkrát to bylo, co se počasí týče, jako hrozný. Tam bylo prostě bouřka jak blázen, strašný jasně. vítr.
0: Normálně... No ale tak vem si, tak tam to nemáš na blátě, aspoň přesně, tam se aspoň na betonu.
1: Jako. No, jako většinu areálu, jo. Ale ne, ty tojky třeba, co tam jsou. No a teďka já jsem šel a normálně ti nekecám. Já jsem poprvý a naposled teda v životě viděl letět tojku vzduchem.
0: Ježišmarja.
1: Já jsem ji viděl, byla 5 metrů nad zemí.
0: Ježišmarja. A myslíš, že v ní někdo byl?
1: Jako v Jackass, ne?
0: Jo.
1: No hele, tak zrovna tam nikdo nebyl, ale viděl jsem, jak letí a pak se tak jako, že jo, spadla na zem, převrhla se, teď se to všechno vylilo.
0: Vylilo, no
1: a samozřejmě to bylo zrovna ve chvíli, kdy jsme se všichni brodili blátem, asi jako, já nevím, skoro po kolena prostě v bahně.
0: Jasně.
1: A teď jak vidíš, jak se to tam mísilo s tím bahnem, no nebylo to jako příjemný, nebylo to úplně jako hezký
0: teda
1: zážitek.
0: To muselo být opravdu teda jako na nic, no.
1: Hele, ještě jako blbý bylo, že fakt jako málem odletěly ty stany, třeba takový ty veliký pivní stany, že jo, pro, já nevím, 1000 lidí, tak najednou se na to lidi museli pověsit, protože to normálně málem vyletělo do vzduchu. Viděli jsme, jak to v jednu chvíli se vytáhnul ze země takový metrový kolík, že jo, to je součástí tyče, no, na který ty konstrukce. No prostě to bylo fakt nebezpečný, jako festák může být kolikrát velmi intenzivní zážitek.
0: Ty brďo, tak přeju všem posluchačům, aby neměli takovýhle zážitky tady tu festivalovou sezónu a klidně nám můžete napsat, jaký jsou vaše takovýhle zážitky z festáků a my zatím odstartujeme hodinu, co vy na to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
8: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Poslanecká sněmovna podpořila růst rodičovské o 50 tisíc korun, tedy na 400 tisíc korun, a to pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Celníci nově učí své služební psy rozpoznat pach kratomu. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat, která budou nasazovat v prodejnách nebo dopravních prostředcích. Nový pach zvládnou rozpoznat zhruba za týden. České dráhy nabídnou od 18. června více spojů mezi Prahou a Břeclaví nebo Bratislavou. Na lince EX41 s názvem Slovan, která povede přes Otrokovice, pojedou nové spoje od čtvrtka do pondělí. 3 nové zpáteční spoje propojí Prahu s Břeclaví a jeden pak se slovenskou metropolí. Karlovarský filmový festival klepe na dveře. Od jeho zrodu letos uplyne 80 let a diváci se mohou těšit celkem na 37 filmů, tedy o 3 více než loni. Podrobnosti doplňuje reportér Radek Barkman.
1: Krásný den. Karlovarský festival letos soutěžních sekcí Hlavní a Proxima uvede až 15 debitujících snímků. Diváci se mohou těšit i na snímky z domácí produkce. Pozornost bude upřena především na komediální drama Číka Čeka v podání režiséra Šimona Holého. V nesoutěžní sekci zvláštní se pak objeví například časozběrný dokument věnovaný zpěvačce Barboře Basikové v podání Heleny Třeštíkové. Festival se bude konat mezi 3. a 11. červencem. Z Prahy Radek Barkman.
0: A tím zprávy končí, hezké odpoledne. Rock Radio.
2: Počasí. Dneska si ještě užíváme poměrně pěkný předletní den, kdy je víceméně polojasno, teploty kolem 24 stupňů, večer se ale bude ochlazovat, a to na průměrných 11 stupňů, a taky k večeru se bude trošku zvedat oblačnost a někde dokonce můžou přijít i nějaký lehký přehánky. Těch si zítra určitě užijeme dost, hlavně na východní polovině republiky, kde třeba ve Slezsku můžou dokonce proběhnout i nějaký bouřky, a hlavně na Moravě, tak tam bude i poměrně chladno, bude někde kolem 17-18 stupňů. To v Čechách, tak tam by mělo pršet jenom tak jako přechodně a bude tam taky občas sluníčko přes den, ale rozhodně počítejte s tím, že zítra zmokneme úplně po celé republice.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V Praze mám hlášený dokonce 2 nehody. Jedna je osobák s motorkou v ulici Štefánikova. Tam se dejte pozor na poměrně silnou rostoucí kolonu. A druhá je v ulici Horoušanská, tam jsou sobě zase 2 osobáky. V Lančkrouně si dejte pozor v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky 2 auta. Zatím tam kolona není, ale hodně rychle to může změnit. No ale kolonu určitě najdete na silnici 38 v Poděbradech. Pozor na to, jsou tam v sobě 2 auta, tak jezděte opatrně.
5: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Úterní rokový odpoledne právě teď vstupuje do svojí 3. hodiny, protože máme už skoro 4 minuty po 17. hodině. Kuba i Petr jsou stále na svých místech a vy vlastně taky.
4: Už jsme vám dneska jako tady dali možnosti, jak získat několik lístků na různý festiáky. A tak tady ty hodince si myslím, že jsme se mohli pobavit o tom, co se tady bude dít zítra ráno. Ale předtím nějaká muzika ještě.
2: Rozhodně, muzika nás zajímá, dáme si Verve a jejich Bittersweet Symphony. Všichni známe britská záležitost. Guano Apes tady tak jako potichoučku dají píseň Quietly. AC/DC rozezvoní pekelný zvony už za chvilku, ale teďka taková loňská novinka, taková zamyšlená, zahloubaná věc od Rybiček, která se jmenuje Nebeská prána.
6: Až jednou zaklepou

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: To to zase bude mít v hlavě celý den, čověče.
1: Nebude.
0: Celý den si to bude zase zpívat určitě.
1: Ale asi jo, je to takový ten ušní červ, jak se říká, je to že uleze ti to tam a nevyleze.
0: Přesně tak, Bittersweet Symphony právě teďka dohrál na Rock Rádiu, 17:20 k tomu. No a samozřejmě vy, co budete poslouchat zítra ráno, konkrétně v 9 hodin, tak už určitě víte, že zítra, nebo ještě to vlastně nevíte, ale víte, že se někdo dorazí. Ale kdo dorazí, to je otázka, my to víme.
1: Hele, nápověda, jo, třeba pražský démon, když řeknu Broňa s Máňou, nebo Big Beatový dunění, tak samozřejmě mě, jak se říká, OGs už vědí, takový ty prostě lidi, co se orientujou, tak určitě vědí, protože když řeknu, je to on, pražský démon, tak samozřejmě se vám vybaví Vítkovo kvarteto a to je právě náš zítřejší host.
0: Kluci tady zítra budou, takže rozhodně si o to nenechte ujít, protože tady ty matadory Big Beatový český muziky si rozhodně musíte v jejich rozhovoru vyslechnout, protože určitě budou mluvit o docela zajímavých věcech. Minulý rok vydali nový album, tak hádám, že asi budou mluvit teďka hlavně o něm.
1: No, ale zároveň si určitě můžete poslechnout i všechny předchozí rozhovory na rokový radio.cz v sekci podcasty, no a nebo už teď si můžete poslechnout třeba Dezoláta, můžete si taky poslechnout Fozia nebo Rammsteiny, no ale tak zůstaňte tady na Rock Rádiu.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
9: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Ty jsi pěkný dezolát,

0: Vypsaná fixa a Dezolát právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 35 minut k tomu. No a samozřejmě už to značí i to, že rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u konce.
1: Pomalu se blížíme ke konci, dáme už jenom Metaliku, Davida Kolera, Avantageu a taky Ozzyho Osborna dohromady s Eltonem Johnem a doufáme, že kapitán se za náma brzo dostane, protože na pražský hromadní dopravě jsou vždycky nějaký problémy, takže tak. Jako uvidíme, jestli stihne začátek hodiny, ale držme mu palce, ať to všechno stihne. A my už se na vás samozřejmě těšíme zase zítra.
0: No, tak čus!
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
4: Awara Shar!
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Od první.

0: jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
2: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Visací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník novýho festivalu nabídne silnou sestavu Niakára, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní vstupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
9: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. U pražského letiště Točná spadlo krátce po 16:00 soukromé letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Okolnostmi pádu letadla se budou nyní zabývat kriminalisté. Letiště Točná je neveřejné, jeho provozovatelem je společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště sdělil, že havarovaný stroj nebyl jejich. Letní brigády jsou už běžnou součástí trhu práce. Brigádníci jsou stále více potřeba a firmy je rádi využívají. To potvrzuje i ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberstadt.
2: Dnes má problém obsadit volné pracovní pozice přes 60% zaměstnavatelů v České republice a právě brigádníci pomáhají udržet provoz i během léta, kdy třeba velká část zaměstnanců čerpá dovolenou.
1: Firmy hledají flexibilní brigádníky nejen do provozu, ale stále častěji i do kanceláří. Karlovarští policisté varují před zvýšeným výskytem podvodných telefonátů. Jen od včerejška přijali v souvislosti s podvodními praktikami desítku oznámení. Podvodníci se vydávají za policisty a snaží se u občanů vyvolat strach o jejich finance. Takové telefonáty by měli lidé hned ukončit a oznámit je na policii. Česká republika bude v příštím roce pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna v Ostravě Porubě. Český svaz ledního hokeje informoval o rozhodnutí kongresu Mezinárodní federace v tiskové zprávě. Ze zpráv je to pro dnešek vše.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme pořád tak jako polojasno, teploty někde kolem 24 stupňů platily po většinu dnešního dne, každopádně k večeru by se mělo začít zatahovat, na některých místech možná dokonce začnou i nějaký slabší přehánky. Přes noc se teplota sníží asi na průměrných 11 stupňů a zítra můžeme čekat, že bude na Moravě a ve Slezsku někde kolem 16 a 17 stupňů, v Čechách bude o něco tepleji a taky o něco slunečně, ale opravdu jenom o trošku, v Čechách bude něco kolem 18 až 19 stupňů, každopádně určitě platí, že zítra by na celém území České republiky mělo aspoň trochu sprchnout.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak řidiči, dávejte si pozor na dálnici D8, protože tam boural osobák s nákladákem. Je to kilometr 39 až 40 směrem z Prahy nahoru na Německo. Takže tam rozhodně dávejte pozor. V Brně se srazily dva osobáky na Žabovřeské ulici. Překáží to tam provozu, takže i tam dávejte pozor. Potom si dejte pozor na D35, kde stojí porouchaný auto. Tam jde o kilometr 141 ve směru z Ostrova na Sedlici. Tak dávejte na těch cestách pozor.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Ahoj! Tak možná jste slyšeli tohle trošku jiným hlasem, než jste čekali. Každopádně nejzajímavější informace z dopravy, kterou vám v tuhletu chvíli můžu říct, tak to je to, že linka B v Praze, linka metra B, má trošku problémy, no. Trošku to jezdí blbě. To znamená, že náš kapitán, který tady samozřejmě touhletou dobou vždycky je jako na zavolanou, tak ten tady teď zatím ještě není, ale rozhodně se blíží. A když říkám na zavolanou, tak tím rozhodně myslím, že vy si můžete za chvíli už začít volat na 725 844 424 a dát si nějakou písničku na přání, protože právě teďka startuje rok na přání. No nebo samozřejmě můžete svoje tipy psát i psanou formou, a to buď na e-mail studio@rokoviradio.cz, anebo psát na Facebook Rock Rádia do zprávy. Tady všude si můžete přát věci, které byste chtěli slyšet v následujících dvou hodinách. Uvidíme, kdy Jirka stihne dorazit. Každopádně mu na cestu teďka zahrajeme nějaký Nickelback. Tak jdem na to.
0: Radio.

milí námořníci, ahoj, ahoj. Tak jsem konečně tady, na vysvětlenou, na omluvenou, přátelé, já jsem si myslel, že jet MHD je jistota, že se tam člověk jako nezasekne. Omyl, zasekl jsem se dneska v metru, si představte, metro dál nejelo a ještě to bylo z takový blbý stanice, že kdybych jel na hradní dopravou, tak bych dorazil asi zítra někdy k ránu. Takže jsem se vrátil domů, sedl jsem na motorku a fičel jsem za váma. Traťový rekord domov v práce jsem sice úplně netrhl, protože Praha je teďka docela slušně rozkopaná, nicméně jsem zde, jsem teď pro vás vysílám do půl těla, jestli to někoho zajímá, jsem se akorát stihnul tady schodit hadry, plácnout si s Kubou a jsem tady. A hned tady čtu první přání. Ahoj dnešní kapitáne, tak to bylo asi pro Jakuba. Slyšel jsem v reklamě WASP, I wanna be somebody. Dáme? Hele, I wanna be somebody tady nemáme od WASP, ale přistála nám tady nová záležitost do archivu, nikoli nová od WASP, jmenuje se Shadow Man a tu jsme tady ještě si spolu myslím, že nepouštěli. Tak si pojďme teďka dát, jestli souhlasíš, Michale, kmínku. Jinak, přátelé, volejte normálně už zase 725844424, koukal jsem, že tady byl nějaký problém s telefonem, takže linka funguje, funguje mail, funguje i samozřejmě tejhle messenger. Pište, volejte, zhusta, perte to do mě.

0: Tak přátelé, tohle byly Škvoři samozřejmě a Milionu hvězd se ptáš a ty Škvoři byly od Ládi z Tábora a byl by to pro Renatku jeho, která odjíždí v pátek do Lázně, je to taková nesvá, si neví, co se má zabalit za plavky, tak prosím tě, nejlepší jsou, Renatko, žádný plavky, samozřejmě na Evu, to ti poradím, drž se toho a my si dáme další muziku za chviličku, už Halloween Future World, pak je to samozřejmě na vás, pište, volejte, místa jsou, dávejte to sem zůsta.
1: Ahoj, tady Zakázaný ovoce.
2: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
3: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

0: Tak jo, to byli Halloweeni, slíbený Future World a v metálu budeme pokračovat. Petr Krajšťák tady psal, čau kapitáne, můžem Iron Maiden, může to být cokoliv, byli jsme teď v Bratislavě a bylo to super. Hele, tak ono, já nevím, já jsem neslyšel, že by někdo byl na Iron Maiden a řekl, hele, to bylo teda ale pěkně na prd. Jo. Jako kdokoliv byl kdekoliv na Iron Maiden, tak říkal, tak byl nadšený. A já jsem byl taky na Iron Maiden, myslím, že dvakrát nebo třikrát v životě a po každý to bylo super. A víte proč? Protože to jsou naprostý profíci. Přesto, že už prostě to nejsou žádný jako cucáci, ty kluci, a že to jsou už zkušený gentlemani, tak jsou to prostě kvalitní muzikanti. A místo toho, aby si vylejvali kebuly a profrkávali rypáky furt, tak opravdu se tý muzice věnujou a věnujou se hlavně i svýmu zdraví. Když se na ně mrknete, tak oni jsou jako fit hodně, furt. A odehrajou fakt jako ten koncert, který není jednoduchý odehrát. Si vemte, co tam hrajou za masce a jak dlouho. A odehrajou to krásně a naplno. A proto třeba před Iron Maiden určitě smekám. Iron Maiden si dáme právě teď, samozřejmě s panem Brucem Dickinsonem, dáme si album, ke kterému mám takový nostalgický vztah k tomu albu, protože to byla moje první kazeta, nebo jedna z prvních kazet, kterou jsem si koupil za vlastní peníze z Brigády. A to je album No Cry for the Dying z roku 1990 a konkrétně myslím, že teď jsem se dne pěkně peckal Holy Smoke.
1: Rock Radio, Rock Radio.

0: kila zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor.
13: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
14: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
15: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
16: Zedník, malíř,
17: topenář,
16: podlahář.
17: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
18: Rekbyty, záruka kvality.

0: počmaraný biznesmeni Kysáci za náma, shout it out loud, tak jsme to všechno vykřičeli do světa. Přátelé, stále ještě tady držím nějaký místa pro telefonisty, tak se toho nebojte a telefonujte si o písně na přání na 725 844 424, nebo vám to seberou zvěřátka ze sociálních sítí. Tak, co si dáme teď? Volal mi Láďa, že by si chtěl dát od Dimitry v dobrým i zlým, tak nějak pro všechny posluchače a samozřejmě nejvíc pro svou milovanou manželku Gabrielu. Tak to posíláme a jsme spolu v dobrým i zlým na jedné lodi.
1: Rok na přání. Rock Radio.

jizvy na povrch se derou a sedají na plících.

Tak jo, přátelé, tohle byli Dimitri v dobrým i zlým a já hlavně doufám, že v tom legračním si dáme opět 19. hodinu, tak kdo má zájem o VIP písničku po 19. hodině, tak vymyslete nějaký pěkný jazyk pro časové znamení a samozřejmě tak nějakou pěknou situaci, v kterém byste ho chtěli načapat. My si zatím dáme pěknou skočnou do tance, ta je od Limp Bizkit, tato písnička a jmenuje se Take a Look Around.

0: na přání s Jirkou Vajgizem.
1: Ano, přesně, tenhle pořad posloucháte a my tu máme ještě poslední píseň na přání, kterou tady vrznem do našeho roku na přání jako poslední píseň do hodinky. A to by měly být, myslím, že Tři sestry. O ty se tady psal, myslím, že nerf, jasně, nazdar admirále, kapitáne, stačí, hele. Dal bys mi tady něco od Tří sester pro nás do pergolky pro Lucku Tuláka a tobě do studia Veget Upivka, těžká dřina z dnes. Díky moc, kapitáne, díky moc, Ivoš. Hele, já jsem si dal dneska těžkou dřinu, protože jsem úplně neměl jako těžký pracovní den, co se týče práce, tak jsem si sedl v tomhle tom počasí na kolo a říkám, jestli trošku zesportuju, protože nikdo nikde nebude, což se celkem jako povedlo, cyklistů jsem potkal jenom pár na svý oblíbený cyklotrase a dal jsem si jenom 50 na kole bez přestávky. Jenom jsem si tak jako ucucával ten svůj drink, co jsem se tam namíchal do flašky a jako bylo to docela výživné. Nicméně k té písni od Tří sester, protože to, kvůli tomu tady jsme, tak je teplo krásně, že jo, tady se nám to všecko upravuje, dámy nosí krátké sukně a taky taková uplá trička, tak pojďme si dát krásnou letní píseň, která se jmenuje O Melouny Boy.

Jo, jo, lidi, right now nám tady právě hitla 6, anebo 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, takže bro, 19 je tady a já tu actually sedím, házím luk do zdi jak NPC a suddenly mi do toho do uší dropne Sound of Silence. Kámo, tak to je tak deep, že jsem málem zapomněl, že mám ještě homework. Anyway, je večer, tak chill a nebuďte toxic, peace. Tak přátelé, já doufám, že vám tentokrát nepraskly uši a nekrvácí vám. Dostal jsem zajímavý e-mail, jsem říkal, že to použiju. Ahoj kapitáne Jirko, napadlo mě ohlásit dnešní 19. hodinu tak, jak dneska mluví čeští teenageři. Jelikož jim občas sám vůbec nerozumím, nechal jsem si trochu pomoct od umělé inteligence a vzniklo z toho pár docela vtipných návrhů. Když tak si to v éteru ještě uprav podle sebe. Ano, to jsem udělal, abych tady úplně nemusel spáchat sebevraždu, i když bylo to teda úplně těsně, přátelé, teď víte, slyšeli jste to. Já časovému znamení vyčiním. Každopádně Oldřich Turek psal si o písničku, kterou jste tam možná zastihli, a to je Sound of Silence, a tu si dáme, tentokrát v originálu, ale až po škorpících a ploužáčku You and I, a který nám tady odstartují druhou půli. Tak poslechněme škorpíky, You and I, a pak tady bude to, co tady má být. Tak jdeme na to.

0: Do ploužit odsucnout, tohle byli škorpíci, krásný ploužáček. Zrovna mi tady Radek Pavka psal v reakci na to, že jsem se byl zaježdět na kole a na ten můj drink, tak říkal, nazdar kapitáne, doufám, že tvůj nápoj byl taky tak výživný jako pana účetního při závodu. Jestli si pamatujete na ten film několikadílnej Maléry pana účetního, tak on tam taky přece dával jako závod a pak se napil nějakého drinku, až se mu kroutily oči. No, já jsem chtěl vždycky jako znát recept, co tam pan účetní měl, protože jak vidno, tak nápoj fungoval skvěle. A teď k té písni, o kterou si tady psal Oldřich Turek. Tak podíváme se na to. Píseň na přání je přímo v textu, jasně, to jsme si všimli, Sound of Silence, ale tentokrát, přátelé, od Simona a Garfunkla. A to jsem rád, že si ten originál pustíme. Chtěl bych ji nechat zahrát pro všechny profesionální řidiče a taky pro motorkáře. Chlapi, víme o vás, snažíme se vám dělat prostor a přejeme šťastnou cestu. Jasně, hele, to já miluju a vždycky mávám na chlapy v nákladňácích, když mě pustějí. Tak já jsem za to strašně moc rád, a taky mám k ním jako velký respekt a když můžu, tak jim taky vždycky uhnu nebo dám přednost, ať když třeba jsem viděl, že prostě nákladák dlouho čekal na vedlejší, tak jsem prostě přibrzdil jsem i auta za mnou, ať konečně už jede, když jsem viděl, že už tam prostě chudák čeká 20 minut, tak jsem trošku přibrzdil a pustil jsem ho a bylo to super, zase jsem ho předjel a bylo to. Tak takhle by to mělo být na té silnici, do toho ještě chtěl tady Sound of Silence Tomáš, který mi psal zdravec, prosím tě, zahraj nám od Disturbed Sound of Silence. A bylo by to pro moji mamku Andulku, díky moc Tomáš. Já myslím, že mamka ocení ten originál. A tady konečně, myslím si, vážení posluchačové, pochopíte, o čem ta píseň je, protože to, jak to předělali Disturbed, to je úplně vlastně píseň jiná. Taková až moc, jako na mě je tam až moc patosu v tom. Jako Sound of Silence. A potom to vůbec není. Tady ta písnička je strašně jemná a je to právě o tom zvuku ticha. A to myslím, že Simon s Garfunklem vyjádřili naprosto geniálně. Poslechněte si to sami.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock

0: Nádhera, talentovaní kluci, opravdu taky skvělí muzikanti, Avenged Sevenfold, kdo viděl naživo, ví, o čem mluvím. A pecka Nightmare, no a teď si dáme trochu němčiny, když bychom asi potom v Brně neměli moc tady provokovat, ale tak píseň, německé písně jsou krásné, já osobně mám velice rád. A zítra, ne, počkejte, ve čtvrtek jedu konkrétně do Německa na jednu německou kapelu, Kanonenfieber. Tak snad se mi to už tentokrát podaří. No a my si dáme vodiosky, který volal právě Umf, východoněmecký, a píseň Richta und Henka. No a bude to do Trutnova, Káje na balkón. Tak Kájo, ať nevypadneš.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
5: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr, CZ.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Ratatadadadarata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Tak to byl starý Linkin Park s pečkou Numb z roku 2003. No a teď si dáme ještě o 10 let staršího Daniela Landu u nás v roku na přání. Volal mi David, že by pro všechny mostecký a bělušický a v povzdálí to znělo, že jich tam docela je. Je to tak? Zařvěte mi mostecký a teď bělušický a tady máte od Dana Landy a Davida píseň Ona.
1: Rok na přání. Rock Radio.

jména, prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

0: Jo, do uší vám podácí Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Tak, volal mi Robert z Příbramy, většinou volá jeho kámoš Petr, tak spolu kluci pěkně takhle tráví večer jak lej, ale to je dobře, po práci legraci, tak to má být. No a pro Alču řval Petr ze zadu, že by chtěli strašně zahrát od Vysáčů píseň 50. Dáme si ji, samozřejmě přátelé, jenom taková malá zajímavost. Jestli jste neviděli klip, mrkněte, je točený na jeden záběr. Není tam vůbec žádný střih. To je taková zajímavost pro vás. Tak teď 50 drát.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

Miss a Thing, tak nám to zpíval ten chlápek, co si může úplně v klídku strkat do tlamy banány na štorc. Ano, mluvím o Stevenovi Taylorovi a jeho skvělý partě Aerosmith. Tak tohle bychom měli za sebou a teď si dáme Harley. Určitě si dáme Harley. A od ty si tady volal Marcel z Liberce,

0: který chtěl strašně zahrát proměnu a bude to všem pro krásný večer. A říkal, že i v Liberci je teďka výjimečně krásně. Tak to je dobře, ono je krásně v celých Čechách, přátelé. A tady ta proměna, ta vám doufám udělá ještě hezčí večer všem.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

námořnictvo, vážené námořnictvo, je to opět tady konec, dnešní konec našeho pořadu Rok na přání. Dneska se opět rozloučíme naštěstí s trochou Pepře, ať se vzepře, a postarala se o to posluchačka Simona, která říkala, hele, zahraj mi nějaký korny, takhle je tady vedro, tak by to chtělo trošku jako provětrat. Já říkám, jasně, na to se skvěle hodí úplně pecka Here to Stay. No a má to být pro všechny posluchače, který jsou ještě třeba na odpolední nebo zkrátka v práci. Tak, ať vám to uteče, no a s touhle písní Here to Stay z alba Untouchables se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem příjemný a plodný večer, no a budu se na vás těšit zase zítra, tedy u středečního speciálu Roku na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Rock Radio. Slušnej rok.
8: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
7: Rock Radio.
8: Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Znáte film Jára Cimrman ležící spící, jak tam slavný český všeuměl potká neméně slavného českého cestovatele Emila Holuba a ptá se ho, tak kam letos vyrážíte, Emile? Načež místo páně Holuba promluví jeho manželka, nikam nepojede, dost se narajzoval. Nevím, proč jsem si tuhle scénu představil, když mi Vít Janoušek loni 9. muž mistrovství světa ve fletreku říkal, že letos to bude bez světa. Prostě jsem slyšel madam Janouškovou, jak hlásí, nic nebude, dost se narajzoval. Letos jenom český mistrák.
2: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Vít Janoušek a chtěl bych vás pozvat na pořádnou dávku adrenalinu. V sobotu 6. června se v Mariánských Lázních po měsíční pauze zase rozjedou flat track závody. Bude se závodit v kategoriích FT1 a FT Classic, netradičně na dráze dlouhé 1000 metrů. Takže rychlosti budou dosahovat kolem 150 km za hodinu. Čekají na vás špičkoví jezdci z Česka, zahraničí, skvělá atmosféra, jídlo a tak dále. Takže sobota 6.6. se na vás budeme těšit v Mariánských Lázních.
1: Český mistrák, to zas tak daleko od toho světa není. Vždyť v něm jede mistr světa, druhý vícemistr světa a dost často si k nám odskočí další jezdci. Česká špička, ať v elitní FT1 nebo v klasicích, má co nabídnout. V Mariánkách startujeme v sobotu úderem 14. hodiny a Vít Janoušek bude chtít dokázat, že ač má na svět zaracha, tak doma vládne, tedy ve fletreku.
0: Rock Radio Motokeci. Rock Radio, slušnej rock pro pamětníky.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být svoji.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když jsme aspoň auťák, teď máme starou Belu.
3: Pořád lepší, než být v base.
2: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
3: A co polepšovna?
2: Polepšovna.
3: A starý kolena se nechat pohlavkovat?
2: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
3: Vilma s tebou čeká dítě? Čemu, kdo jsi to zavařil?
4: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
2: Samozřejmě, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil?
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.